0: přišlo na českých silnicích o život celkem 1668 motorkářů. Statistiky z posledního období ukazují sice mírné zlepšení, ale pozor. V roce 2025 při dopravních nehodách přišlo o život celkem 60 motorkářů. Lidé se míří schladit do jeskyní. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech třeba mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku, které návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. V chladných chodbách a domech mladečských jeskyní se celoročně pohybuje teplota kolem 10 stupňů. Lidé proto při plánování letního výletu často volí právě jeskyně. Vyšší návštěvnost zaznamenává i Moravský kras na Blanensku s propastí Macochou anebo Sloupsko-Šošovské jeskyně. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice, výstavy Zeměživitelka v Českých Budějovicích, se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se koná od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Význam akce pro město zhodnotila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: Pro nás je vždycky Zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na Živitelce, je čím dál tím více.
0: Návštěvníci uvidí třeba poprvé v Česku těžký univerzální traktor New Holland T7XD s výkonem v rozmezí 360 až 435 koní. Výstavní premiéru v republice bude mít taky sklízecí mlátička John Deere T6, která dokáže během sklizně v reálném čase analyzovat složení zrna, jako je obsah bílkoviny či škrobu, a přesně naplánovat další agronomické kroky. Lákadlem pro veřejnost bude i zhruba 350 zvířat.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi. 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vědci z Brna šlechtí rostliny, které vydrží současné dlouhé sucho a horko. Na severu Čech řeší, které porodnice zachovat. A vinaréva na Slovácku by mohla mít letos úspěšnou úrodu. S podrobnostmi je tu Ládě Jakub. Naše příroda je čím dál víc vyschlá, a to nejen kvůli současným tropickým parnům. Suché jsou lesy, kde hrozí stále požáry, a taky pole. Vědci a studenti Masarykovy univerzity v Brně proto zkouší vyšlechtit rostliny, které jsou odolnější vůči suchu a horku. Vyvíjejí látku, která bojuje s rostlinným stresem a pomáhá rostlinám odolat toto nepříznivé období. Pozor na rychlost s vozíkem nebo karavanem při cestách do zahraničí. V cizině často musíme ubrat plyn, protože pro auta s vlekem platí nižší rychlostní limity, jak varuje Martin Karlík ze Světa motorů.
2: Pozor je třeba si dávat hlavně na dálnici, zatímco u nás, pokud to umožňuje konstrukční rychlost vozíku, můžeme jet po dálnici klidně 130 km za hodinu i s vlekem, tak například v Německu je povolených maximálně 80. Pokud máte speciální německou STK, takzvaný TÜV, tak potom můžete jet stovkou, ale je potřeba absolvovat tu zkoušku u organizace TIF a dostat takovou speciální nálepku, která vás opravňuje jezdit v Německu stovkou.
1: Společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji na severu Čech spravuje několik nemocnic, chce zachovat všech 6 svých porodnic, tedy v Litoměřicích, Děčíně, Teplicích a Chomutově, a také v Mostě a Ústí nad Labem. Má za to, že by se mělo v případě uvažovaného rušení porodnic s méně než 600 porody ročně myslet na zachování dostupnosti péče. V kraji jsou ale ještě menší porodnice, a to v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Na Slovácku jsou optimističtější, alespoň co se týče vína. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a velké vedro se na úrodě hroznů právě v oblasti jihovýchodní Moravy prozatím negativně neprojevuje. Podle vinařů ve Zlínském kraji budou rozhodující následující týdny před sklizní. Pokud by počasí bez srážek přetrvalo i v srpnu, mohlo by se to podepsat nejen na množství, ale i na kvalitě úrody na Uhersko-Hradišťsku. Karlovy Vary vyměnily pozemky, které potřebují pro opravu Chebského mostu. Zároveň se dokončuje finální podoba studie rekonstrukce historického mostu. Z ní se například vypustí využití velmi pevného, ale drahého UHPC betonu. Šířka mostu bude taky mírně užší, než byl původní návrh, jak říká náměstek primátorky v Karlových Varech Lubomír Kovář. Město chce, aby se náklady dostaly k 350 milionům korun.
3: Před 2 měsíci jsme zadali dopracování studie tak, aby ten most nebyl v tom prvopočátku v tom rozpočtu tak drahý. V podstatě jsme vyhodili UPC a UHPC betony, to byly ty slaboučké speciální betony, které jsou ale velmi drahé. Takže celkově jsme moc zlevnili, malinko jsme ho zúžili oproti té původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, tak aby tam mohlo bezpečně projít třeba IZS, pokud bude potřeba.
1: Jakmile město Karlovy Vary dostane souhlas památkářů, zadá zpracování takzvané projektové dokumentace. Chebský most se skládá z několika samostatných mostních objektů. Směrem od středu lázeňského města nejprve překlenuje železniční trať, potom historický most vede přes řeku Ohře a na severní straně navazuje most, který přemostňuje ještě průtah Karlovými Vary.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Černý. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ze studia F1 zdraví Láďa Jakub. Češka, která se vrátila z africké Ugandy, je možná nakažená nebezpečnou infekcí. Čechům žádné nebezpečí prý nehrozí. Německo i Rakousko čeká několika hodinové zácpy. A lidé se v parních dnech ochlazují v jeskyních. To a mnohem víc právě teď a tady. U ženy, která se vrátila z Afriky, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Vrátila se totiž z Ugandy. Ze špičkové fakultní nemocnice v Hradci Králové ji ale převezli na vysoce specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví. Provoz Královéhradecké nemocnice ani Pražské Bulovky nebyl situací nijak omezen. Víkend přinesl částečné ochlazení. Od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder. Ta potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území České republiky čekají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval ve výstraze Český hydrometeorologický ústav. V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů Celsia. Na řadě míst padaly i 40 stupňové teplotní rekordy. Cesta na dovolenou se nám může pořádně protáhnout kvůli dopravní špičce, hlavně v Německu. Na německých dálnicích totiž začala tento víkend zátěžová zkouška i pro řidiče z Česka. Doprava je komplikovaná hlavně na jihu země, třeba v Bavorsku, tam odstartovaly prázdniny. Na silnicích ale budou i navrátilci z dovolených. Cestující, kteří míří například do Rakouska, Chorvatska nebo Itálie, se tak mají obrnit trpělivostí. Objíždět kolony se navíc nevyplácí, jak připomíná dopravní expert Roman Budský.
2: Pozor potom v některých částech Rakouska, kde to v určitých dnech přímo zakazují, aby se v případě dopravních komplikací na dálnici sjíždělo na silnice nižších tříd a objížděly se ty zácpy, tam to hlídají policisté a mohou třeba i pokutovat, takže v těchto těch částech Rakouska opravdu velmi opatrně.
1: Zácpy můžou být až několika hodinové. Dopravu navíc komplikuje i víc než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. Velkou razii na motorkáře připravila na tento víkend policie v Moravskoslezském kraji. Ve velkém se hlídky objevily v Beskydech v okolí Moravskoslezské hranice. Třeba ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku. Staré Hamry a silnice první třídy 56 kolem přehrady Šance jsou oblíbenou, ale zároveň nebezpečnou motorkářskou trasou v horách. Větší problémy ale dopraváci nezaznamenali, alespoň zatím. Celkové výsledky budou však známé začátkem příštího týdne. Za posledních 20 let přišlo na českých silnicích o život celkem 1668 motorkářů. Statistiky z posledního období ukazují sice mírné zlepšení, ale pozor. V roce 2025 při dopravních nehodách přišlo o život celkem 60 motorkářů. Lidé se míří schladit do jeskyní. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech třeba mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku, které návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. V chladných chodbách a domech mladečských jeskyní se celoročně pohybuje teplota kolem 10 stupňů. Lidé proto při plánování letního výletu často volí právě jeskyně. Vyšší návštěvnost zaznamenává i Moravský kras na Blanensku s propastí Macochou anebo Sloupsko-Šošovské jeskyně. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice, výstavy Zeměživitelka v Českých Budějovicích, se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se koná od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Význam akce pro město zhodnotila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
3: Pro nás je vždycky Zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na živitelce, je čím dál tím více.
1: Návštěvníci uvidí třeba poprvé v Česku těžký univerzální traktor New Holland T7XD s výkonem v rozmezí 360 až 435 koní. Výstavní premiéru v republice bude mít taky sklízecí mlátička John Deere T6, která dokáže během sklizně v reálném čase analyzovat složení zrna, jako je obsah bílkoviny či škrobu, a přesně naplánovat další agronomické kroky. Lákadlem pro veřejnost bude i zhruba 350 zvířat. Frekvence

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vědci z Brna šlechtí rostliny, které vydrží současné dlouhé sucho a horko. Na severu Čech řeší, které porodnice zachovat. A vináreva na Slovácku by mohla mít letos úspěšnou úrodu. S podrobnostmi je tu Ládě Jakub. Naše příroda je čím dál víc vyschlá, a to nejen kvůli současným tropickým parnům. Suché jsou lesy, kde hrozí stále požáry, a taky pole. Vědci a studenti Masarykovy univerzity v Brně proto zkouší vyšlechtit rostliny, které jsou odolnější vůči suchu a horku. Vyvíjejí látku, která bojuje s rostlinným stresem a pomáhá rostlinám odolat toto nepříznivé období. Pozor na rychlost s vozíkem nebo karavanem při cestách do zahraničí. V cizině často musíme ubrat plyn, protože pro auta s vlekem platí nižší rychlostní limity, jak varuje Martin Karlík ze Světa motorů.
2: Pozor je třeba si dávat hlavně na dálnici, zatímco u nás, pokud to umožňuje konstrukční rychlost vozíku, můžeme jet po dálnici klidně 130 km za hodinu i s vlekem, tak například v Německu je povolených maximálně 80. Pokud máte speciální německou STK, takzvaný TÜV, tak potom můžete jet stovkou, ale je potřeba absolvovat tu zkoušku u organizace TIF a dostat takovou speciální nálepku, která vás opravňuje jezdit v Německu stovkou.
1: Společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji na severu Čech spravuje několik nemocnic, chce zachovat všech 6 svých porodnic, tedy v Litoměřicích, Děčíně, Teplicích a Chomutově, a také v Mostě a Ústí nad Labem. Má za to, že by se mělo v případě uvažovaného rušení porodnic s méně než 600 porody ročně myslet na zachování dostupnosti péče. V kraji jsou ale ještě menší porodnice, a to v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Na Slovácku jsou optimističtější, alespoň co se týče vína. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a velké vedro se na úrodě hroznů právě v oblasti jihovýchodní Moravy prozatím negativně neprojevuje. Podle vinařů ve Zlínském kraji budou rozhodující následující týdny před sklizní. Pokud by počasí bez srážek přetrvalo i v srpnu, mohlo by se to podepsat nejen na množství, ale i na kvalitě úrody na Uhersko-Hradišťsku. Karlovy Vary vyměnily pozemky, které potřebují pro opravu Chebského mostu. Zároveň se dokončuje finální podoba studie rekonstrukce historického mostu. Z ní se například vypustí využití velmi pevného, ale drahého UHPC betonu. Šířka mostu bude taky mírně užší, než byl původní návrh, jak říká náměstek primátorky v Karlových Varech Lubomír Kovář. Město chce, aby se náklady dostaly k 350 milionům korun.
3: Před 2 měsíci jsme zadali dopracování studie tak, aby ten most nebyl v tom prvopočátku v tom rozpočtu tak drahý. V podstatě jsme vyhodili UPC a UHPC betony, to byly ty slaboučké speciální betony, které jsou ale velmi drahé. Takže celkově jsme moc zlevnili, malinko jsme zúžili oproti té původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, tak aby tam mohlo bezpečně projít třeba IZS, pokud bude potřeba.
1: Jakmile město Karlovy Vary dostane souhlas památkářů, zadá zpracování takzvané projektové dokumentace. Chebský most se skládá z několika samostatných mostních objektů. Směrem od středu lázeňského města nejprve překlenuje železniční trať, potom historický most vede přes řeku Ohře a na severní straně navazuje most, který přemostňuje ještě průtah Karlovými Vary.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: První ranní nedělní zprávy za ten 2. srpna na Frekvenci 1 přináší Láďa Jakub. Vám všem krásné ráno.
2: Přeju pěkné ráno. Žena s podezřením na infekční nákazu z Afriky leží na pražské Bulovce. Americký prezident uvedl, že USA a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí odloží chystaný tvrdý útok na Irán. A Maďarsko kvůli žádné vodě v Dunaji odkládá provoz jaderné elektrárny. Dobré ráno s datem 2. srpna. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z africké Ugandy. Pravděpodobnost nákazy ženy je podle ministerstva zdravotnictví ale velmi nízká a veřejnosti podle ní nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví z ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma známé během dneška. Žena se při kontaktování infekční kliniky zachovala ukázkově, dodal Fošuma.
3: Dá se říct, že díky médiím byla informována. Tím pádem ona, když měla tyhle potíže, tak zavolala na infekční kliniku, že má tyto potíže, že se k ním chystá a že má za sebou právě tu cestovatelskou anamnézu. Tím pádem ten zdravotnický personál už na ní byl připraven v těch konkrétních oblecích. Takže opravdu jako zdravotnický personál vůbec nevystavila žádnému riziku, takže opravdu jako klobouk dolů. Podle teďka aktuálních informací, tak ten vzorek by měl dneska do půlnoci odjet do Robert Koch institutu a ty výsledky by měly být v průběhu zítřejšího dne.
2: Žena pobývala v africké Ugandě zhruba 2 týdny na zájezdu organizovaném cestovní kanceláří. Nebyla v kontaktu s místními. Vrátila se 29. července a má příznaky horečky. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy americké a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Maďarsko dnes poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Uvedl to pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny vody Dunaje. Země chystá úsporná opatření. Pomoc nabídlo i Slovensko. Víc zeleně, sklidnění dopravy kolem libereckého bazénu a míň kolizí by měla zajistit rekonstrukce tržního náměstí, která začala v severočeské metropoli. Projekt za 73 miliony korun je rozdělený do etap. Hotový by měl být příští rok. Magistrát v Liberci žádá na úpravy dotace. Na zadržení vody a obnovu zeleně by mohl získat až 25 milionů. Pokračuje primátor Jaroslav Zámečník.
4: Prosadit rekonstrukci tržního náměstí nebylo jednoduché. Bylo i hodně otázek od kolegů zastupitelů, proč vlastně rekonstruovat zelenou plochu na znova zelenou plochu. Ale nakonec jsme přece jenom dokázali vysvětlit, že se tady jedná hlavně o bezpečnost provozu na tržním náměstí, nikoli o tu zelenou plochu uvnitř. Za posledních 20 let tady je téměř 100 nehod dopravních.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Praha hlásí 18 stupňů Celsia, v Brně je 19, na teploměrech v Ostravě 20, no a v Chebu máme dokonce 21 stupňů Celsia. No a co nás čeká dnes? Vychází slunce, vypadá to nádherně, ale bude spíše víc mraků než včera, no a teploty se budou pohybovat v celku docela. Stejně na všech krajích našich 26 až 31 stupňů Celsia odpoledne naměříme.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: D2 z Bratislavy na Brno hlásí nehodu u Židlochovic za Blučinou na kilometru 11. Je tam vážná dopravní nehoda se záchrankou, zpomaluje se. A teplická D8 na Litoměřicku za odbočkou na Doksany nad Ohří stojí porouchané auto, je to ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Tak tady taky nohu splynu a šťastnou cestu. 3 minuty po 6 s Petrem Wagnerem. Přejeme dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno vám všem, které už takhle časně brzy ráno ladí Radio Frekvence 1 a taky další porce skvělé muziky. Erasure, One Direction nebo právě teď Eva Farná. Vám všem příjemný poslech s datem 2. srpna z Frekvencí 1.

O 15 minut, jinými slovy čtvrt na 7. Tohle je Rádio Frekvence 1, tohle je taky nedělní ranní víkend, tentokrát už s datem 2. srpna. Pohodové ráno vám všem přeje Petr Wagner. Určitě se vám ho pokusím vylepšit jak jinak než další skvělou porcí muziky, jako třeba v následujících minutách Taylor Swift, taky Olga Lounová a skupina Queen. Nejenom čistě ryze ženská záležitost to bude. I když se koukám dál, tak na vás čeká taky Camp Wild. Každopádně v téhleté hodině ještě přidám informaci o tom, že my máme skvělé soutěže a výborné ceny na Frekvenci 1 nebo všeobecně v České republice. Za to v Rusku jdou ještě do extrému a posunuli to soutěžení na úplně jiný level. Možná asi nevíte, o čem mluvím, ale v médiích se objevila informace o tom, že jeden ruský prodejce sanitární keramiky uspořádal soutěž, při níž museli účastníci co nejrychleji pít ze záchodových míst. Čistých a obsah byl šťáva, pochopitelně. No ale pozor, samozřejmě tím to nekončilo, protože ty účastníci, když to vypili z té mísy, tak putovali do dalšího kola, kde na ně čekal. Budete hodně překvapení, co včetně odměny pro toho dotyčného vítěze téhleté soutěži. Podrobnosti za malou chvíli ve víkendovém ránu na Frekvenci 1, tak držte vlnu.

mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo

0: 6 hodin, k tomu 29 minut, vy máte v uších ranní nedělní víkend, dneska s datem 2. srpna, příjemný poslech. Pojďme se společně taky podívat i na to dnešní počasí, protože takhle z rána už to, aspoň tady u nás ze studia, vypadá, že to bude nahrávat do nějakých těch nedělních výletů. Jaká bude ta dnešní neděle podle meteorologů? Počítejte s oblačnou až zataženou oblohou na severozápadě a místy i jinde v Čechách polojasno, postupně i skoro jasno. Na východě ojedinělé přehánky, odpoledne a večer ubývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty docela příjemné, 26 až 30 stupňů na severovýchodě kolem 25. Co dalšího nového? Jsou tady krátké zprávy, 6:30 a Láďa Jakub.
1: Dobré ráno. Některým starším lidem dnes přestávají platit občanky bez strojově čitelných údajů vydané před polovinou roku 2000. Tedy ty papírové knížky nebo karty v laminovací folii. Od zítřka už je nebude možné použít jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo, úřady pomůžou prý i těm, kteří nemůžou přijít osobně. Rusko v červenci vypálilo na Ukrajinu rekordní počet střel, dronů naopak meziměsíčně ubylo. S odvoláním na údaje ukrajinské letectvo o tom informuje agentura AFP. Podle ní se tak stalo v době opakovaných výzev Kyjeva adresovaných svým spojencům, aby pomohli posílit ukrajinskou protiraketovou obranu. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Správa železnic obnovila na koridorové trati u Nedakonic na Uhersko-Hradišťsku provoz vlaků. Ten byl v podvečer zastavený po úderu blesku na výpadku zabezpečovacího zařízení. Pozor, Hradec Králové zaplavili podvodné letáky. O co jde? Podrobnosti chystá náš reportér do zpráv v 7 hodin. A ještě krátce ze sportu. Fotbalisti Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. Oba góly se v záběru duelu postarali hráči Nováčka. A fotbalisti Teplic zvítězili 1-0 v Liberci. Po druhém kole nové prvoligové sezony mají plný počet bodů. Baník Ostrava prohrál 0-4 se Slavií Praha a Viktorka Plzeň remizovala 1-1 se Zbrojovkou Brno.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Československá D2 z Bratislavy do Brna hlásí nehodu u Židlochovic. Je to za Blučinou v Brně. Na 11. kilometru je tam vážná nehoda se záchrankou. Zpomaluje se. A teplická D8, 39. kilometr, to je Litoměřicko. Za odbočkou na Doksany na Toří stojí porouchané auto ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s frekvencí 1 a Petrem.

0: Nedělní ráno v plném proudu, příjemné vstávání a pohodu vám všem ve společnosti Rádia Frekvence 1. No a jestli právě teďka snídáte, měli byste si dát malinkou pauzičku. Představte si, že jeden ruský prodejce sanitární keramiky uspořádá v nákupním centru v Rusku velmi takovou hodně nezvyklou soutěž. Při ní museli totiž účastníci co nejrychleji pít ze záchodových míst. Princip soutěže, tak v první fázi museli soutěžíci co nejrychleji vypít obsah ze záchodové mísy. Byla to nějaká šťáva. Přičemž vítězové postoupili do dalšího kola, ve které bylo cílem vydržet v zavřených záchodech co nejdéle sedět. No a pro vítěze byla připravena odměna ve výši 100 000 rublů, což je asi zhruba 27 000 korun. No, vypadá to jako taková ruská verze bizarní soutěže s názvem Hra o trůny.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš míčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochovat.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Kdo jsi pro mě, ni s nimi, bez mě v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Tak přesně takhle vám hraje vaše rádio frekvence 1 a hrát bude pochopitelně i po 7. hodině raní další porci muziky. Co konkrétně? Mandraže a Františkovy lázně vám všem někam na výlet. A nebo třeba pro změnu tak já R.E.M. A nebo i díky dnešním teplotám 26 až 30 stupňů rozjuchaná muzika nikam v bazén. No ale tohle všechno a mnohem víc až po 7, protože přednost mají
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Láďa Jakub, hezké dobré ráno.
2: Krásné 2. srpnové ráno. Některým starším lidem dnes přestávají platit řidičáky občanky. Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, která zabila 3 lidi a 20 dalších zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. A Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu. Podle některých firm jde o podvod. Některým starším lidem dnes přestávají platit hlavně občanské průkazy bez strojově čitelných údajů. Ty byly vydané před polovinou roku 2000, tedy jde o papírové knížky nebo karty v laminovací folii. Od zítřka, tedy od pondělka 3. srpna, už je nebude možné použít jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo. Úřady prý pomůžou i těm, kteří nemůžou přijít osobně. Explozí u luxusní restaurace v Moskvě, která zabila 3 lidi a 20 zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Oznámil to ruský národní protiteroristický výbor. Zatím není jasné, jestli šlo o politický motiv. Podle ruského servisu BBC se v luxusní restauraci Balzi Rossi konala soukromá akce. Některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA mluví o oslavě generála ruských ozbrojených sil. Španělsko od podzimu zavádí jasná pravidla, jak se mají chovat motorky a skútry při průjezdu kolonami. Pravidla, která to povolují, zároveň stanoví, jak se mají motorkáři, ale i řidiči aut. Už má víc zemí, jak dodává expert světa motoru Martin Karlík.
3: První zemí, kde řekli, podle jakých pravidel by se mělo jezdit. Konkrétně jde o to, že motorky smějí projíždět mezi prvním a druhým pruhem počítáno zleva. Zavedla Francie, to bylo v minulém roce, postupně se přidali Belgičané, no a letos to budou mít Španělé. Zároveň se o tom uvažuje i v České republice, když zatím nějaký konkrétní návrh ještě není na stole.
2: Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm podvodem.
4: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oddřich Tamáš, Frekvence 1.
2: 3 zápasy nabídne dnešní program první fotbalové ligy a představí se oba úspěšní účastníci evropských pohárů. Jablonec nad Nisou i Hradec Králové. Východočeši před duelem s Bešiktašem Istanbul ve 3. předkole evropské ligy nastoupí v 17:30 na stadionu Bohemians 1905. Jablonecký tým se bude chtít před 3. předkolem konferenční ligy proti Rize dobře naladit v Pardubicích. Tento duel začíná ve 20 hodin. No a už v 15 nastoupí Olomouc proti Mladé Boleslavi. Hanáci v úvodním kole domácí soutěže zůstali bez bodu. Naopak Středočeši porazili před týdnem v Brně nováčka Artis.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Praha 18 stupňů Celsia v tuto chvíli. Brno nám hlásí 19, na teploměrech v Ostravě dokonce 20 stupňů, ale Karlovy Vary, tam je zima, jenom 12 stupňů. A z Kebu nám píšete dokonce o 11 na teploměrech. Většinou je tedy ale zatím slunce nebo maximálně oblačno. A oblačno maximálně nám vydrží celý den. Teploty vyskočí mezi 26 až 31 stupňů Celsia. Zítra pak bude zase slunce o trochu víc a vrátí se nám extrémní africké počasí.
1: Doprava.
2: Omezení je teď na D2 u Podivína z Brna na Bratislavu. U 40. kilometru pracují silničáři, zatím je to tedy bez kolon. Brno Židenice hlásí nehodu auta, které narazilo do tramvajového ostrůvku na Táborské ulici. A ještě silnice 43 z Brna do Svitav, tam se chystají semafory a čekáme tam kolony na příjezdu do Letovic na Blanensku. Tam se totiž bude v příštích dnech frezovat silnice. Tak s tím počítejte, na bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. taky Petrem Wagnerem. Dobré ráno.
0: Krásné dobré ráno vám všem, příjemný poslech, ať už teda míříte kamkoliv, vstáváte, nebo třeba i takhle častě brzy ráno relaxujete při rádiu a muzice Frekvence 1, tak vám do uší Čechomor, Lenka Dusilová, Kelly Clarkson, anebo právě za malou chvíli taky R.E.M. Příjemný poslech a hezkou neděli vám všem.

7 hodin, k tomu 15 minut. Mějte pohodové víkendové ráno společně s rádiem Frekvence 1. To vám přeje Petr Wagner. Taky šťastnou cestu, pohodové vstávání a cestování třeba právě při další muzice Frekvence 1. A Miley Smith, Mandraže, Františkovy lázně, One More Time, Highland. A nejenom tohle všechno vám nabídnu v ranní hodince Frekvence 1, právě teďka po 7, ale bude také třeba informace o tom, kam si udělat z Frekvence 1 zajímavý výlet a ještě k tomu získat balík skvělých cen, jako třeba opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti a spoustu dalších. Prostě všechno, co se vám o prázdninách, respektive už o tom posledním měsíci toho prázdninového léta rozhodně bude hodit. Takže stačí pouze jenom hladit víkendové ráno Frekvence 1 a máte jednoduše vystaráno.

0: Tohle je nedělní ranní víkend na Frekvenci 1, 7 hodin k tomu 30 minut. Za malou chvíli krátké zprávy Frekvence 1. Už za malou chvíli taky mám pro vás info, kam si udělat výlet z Frekvenci 1, zajímavý výlet a ještě k tomu získat balík cen, jako třeba opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti a tak dále. Prostě všechno, co se vám o prázdninách ještě bude hodit, nebo hodí. Stačí pouze ladit víkendové ráno a máte vystaráno. Jak jsem sliboval, půl osmá, Láďa, jako další zprávy Frekvence 1.
1: Krásnou prázdninovou neděli české domácnosti můžou zbytečně platit za elektřinu dohromady víc než 1,25 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Podrobnosti přineseme ve zprávách 8. Ministři vnitra Evropské unie budou pozítří prostřednictvím videokonference jednat o migrační krizi kolem španělského města Ceuta, které leží na africkém pobřeží a do kterého se ve čtvrtek nelegálně dostalo 50 tisíc běženců ze sousedního Maroka. Skoro všichni už v města pátek odešli, zůstává tam ale ještě několik tisíc migrantů. Tři lidé zemřeli po tom, co střelec zahájil palbu v nákupním obchodním středisku ve městě Twin Falls v americkém státě Idaho. Podle policie je střelec po smrti, jeho motiv je zatím neznámý. A fotbalisti Ústí nad Labem se po výhře 2-0 v Kroměříži ujali vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení druhého kola zůstanou jediným týmem s plným počtem 6 bodů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehoda je na plzeňské dálnici D5 z Rozvadova na Plzeň. Za odbočkou na Stříbro na Tachovsku je nehoda se zvířetem. Jde o kilometr 117 v místě Zbystřete. Opatrní buďte v Liberci Rochlicích. Ve směru do Vratislavic nad Nisou je nehoda. Konkrétně u železniční stanice Rochlice tady se zpomaluje. A Brno Židenice hlásí auto, které najelo na tramvajovou zastávku nebo na tramvajový ostrůvek v Táborské ulici mezi Gajdošovou a Buzkovou. V místě se proto taky zpomaluje. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Petrem.

0: 7 hodin 42 minut, je to tak, máte v uších víkendové ráno na frekvenci 1. I dneska vyráží náš kolega Ondra za posluchači, za vámi posluchači na jedno z oblíbených výletních míst v Česku. No a já už mám teďka Ondru právě na telefonu, abychom se společně dozvěděli, kam dneska bude mít namířeno a co si sebou veze. Čili Ondro, jestli se slyšíme se, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Peťo, ahoj všichni posluchači. Dneska vyrážím směr Mariánské Lázně, kde mě najdete na naučné stezce Klacká, která je ideální pro rodiny s dětmi, tak vezměte baťušky a vyražte na výlet. No a co pro vás budu mít? Opět pro prvního z posluchačů, který dorazí ve 14 hodin a dotkne se našeho žlutého auta, mám poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní minimálně věci, které se hodí na letní výlety. Třeba opalovací krémy, repelenty nebo voděodolné náplastě. Prostě všechno, co se může hodit. Tak ještě jednou, ve 14 hodin u Mariánských Lázní na naučné stezce Klacká. Vidíme se tam a poznáte mě podle žlutého auta a žlutého trička. Tak čau.
0: Tak šťastnou cestu, Ondro. Já jenom zopakuji, připomenu, dneska kolem 14. hodiny Mariánské Lázně, naučná stezka Klacká. Vyhlížejte frekvenční offroad, nelze ho přehlédnout. A jenom dodám, že partnerem soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max, ať už vyrážíte k vodě, na aktivní dovolenou, nebo na výlet, nebo jednoduše na festival v lékárnách Dr. Max. Vám navíc rádi odborně poradí.

0: King of Pop společně s takovou vzpomínkou na 90. A Špajsky. Paul Smith.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Další ranní zprávy. Ládě jako frekvence 1 2. srpna.
2: I do Špajzu hezké ráno přeju. Připlácíme za elektřinu, poradíme, jak ušetřit. V Evropě dnes začínají platit nová pravidla pro umělou inteligenci. A Ústí nad Labem chce koupit pozemky u jezera Milada. České domácnosti můžou zbytečně platit za elektřinu dohromady víc než 1,25 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velké části domácností mají nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Vyplývá to z analýzy společnosti Bez dodavatele. O změnu distribuční sazby přitom lze jednoduše požádat svého dodavatele. Distributor provede změnu sazby zpravidla během několika dní od schválení žádosti, třeba přes internet, takže spotřebitel na nic dlouho vlastně čekat ani nemusí. V Evropské unii ode dneška platí nová pravidla pro používání umělé inteligence, takzvané AI. Znamená to třeba to, že uživatel musí vědět, že komunikuje s takzvaným chatbotem či jiným neživým systémem. Také deepfake, tedy obrázky, videa či zvuky vytvořené pomocí umělé inteligence, musí být označené, že nejsou reálné. Město Ústí nad Labem chce získat pozemky u nově vzniklého jezera Milada. Zatím ho mají soukromí majitelé z Polska. Jde o pozemky za 20 milionů. Radní doporučili zastupitelům, aby ho koupili maximálně, ale jen za 7,5 milionů, což odpovídá i odbornému posudku. Víc nám řekne ústecký primátor Petr Nedvědický.
3: Je to polská firma se sídlem pro Českou republiku v Ostravě a oni mají takový pás vlastně po té příjezdové komunikaci v katastru obce Trmice a zasahuje to až do tělesa toho jezera, tyto pozemky, který vlastně oni získali díky tomu, že tam kdysi vedla trať, takže to kopírovalo tu trať, tak tyto pozemky jsme dostali nabídnuté.
0: Ústecké zastupitelstvo už loni na konci roku souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků u Milady, se kterými hospodaří státní podnik Diamo. Dobrovolný svazek obcí, kde jsou kromě Ústí nad Labem ještě Chabařovice, Trmice a Řehlovice, by měl získat pozemky od státu zdarma. Vláda bude o převodu jednat zřejmě koncem letošního roku. Hackři napadli web Státního zdravotního ústavu, ten je příspěvkovou organizací zřizovanou ministerstvem zdravotnictví. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu ale není ohrožen, uvedl ústav na síti X.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V Praze se z ranního slunečného počasí tak trochu zatáhlo. Oblačno dnes bude ale skoro všude v zemi. Klidně nám napište, jak je u vás. No a teploty, ty jsou taky rozdílné. V Sokolově, v Karlovarském kraji, na severozápadě Čech máme 14 stupňů Celsia, ve východočeském Trutnově 15 a v Lednici je 21 a ve Strážnici taky, to je tedy Jihomoravský kraj. No jak bude odpoledne, spíš oblačno, maximálně 26 až 31 stupňů. Nejtepleji bude jako teď na Břeclavsku, Hodonínsku a na Uhersko-Hradišťsku.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdravíme řidiče do západních Čech, opatrní buďte na D5, tam je nehoda z Rozvadova na Plzeň, od Německa na Plzeň, za odbočkou na Stříbro na 117. kilometru srazilo auto zvíře. Z Chomutova do Prahy, to je dálnice D7, tam pozor, za odbočkou na Kladno, za Buštěhradem jsou tam silničáři mezi 7. a 3. kilometrem. A v Liberci, v Rochlicích, pozor, ve směru do Vratislavic nad Nisou, je tam havárka auta, odstavené stojí u železniční zastávky Liberec, Rochlicích. Tak s tím počítejte. Napřejeme šťastnou cestu. No a dobré ráno přeji, Petr Wagner.
4: Krásné dobré ráno, je to tak, byl jsem překvapen, že v Lednici je 21 stupňů.
0: Přesně.
4: Ano, která...
0: To se nám to tam zkazí ty potraviny,
4: ne? Jo, to moc to tam teda nechladí. Každopádně vám všem pohodové nedělní ráno ve společnosti další muziky. Michael Jackson, Lucie, anebo právě teď Leanne Rimes.

8 hodin, 15 minut, tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je taky nedělní ranní víkend, tentokrát už s datem 2. srpna, pohodové ráno a příjemný poslech vám všem přeje Petr Wagner. Myslím si, že to dnešní ráno a ten poslech se určitě pokusím vylepšit jak jinak než další skvělou muzikou. Jenom tak namátkou z playlistu následujících minut. Alex Warren, Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám, anebo Spice Girls, Wannabe. No a ještě v téhleté hodině taky přidám informaci o tom, jak a hlavně čím můžete vy sami snížit riziko srdečních onemocnění. Jasně, zdravým jídlem, pohybem, já ano, ale také jednou zajímavou sladkou věcí. Navíc potvrzenou vědeckými výzkumy, hlavně ji seženete v každé sámošce. Podrobnosti nového vědeckého bádání a výsledků taky přidám za malou chvíli na Frekvenci 1, tak držte vlnu.

0: 8 hodin 29 minut Rádio Frekvence 1. Schválně víte, jak sami můžete snížit riziko srdečních onemocnění. Ano, mluvil jsem o tom před malou chvíli. Jasně, zdravým životním stylem, pohybem, jídlem, ale taky jednou zajímavou a jednoduchou sladkou věcí. Navíc jí seženete kdekoliv v sámošce. Podrobnosti k výsledkům nového vědeckého bádání přidám na Frekvenci 1 už za minutku, protože přednost před tím vším mají jak jinak. Než zprávy o půl deváté, Láďa Jakub na Frekvenci 1.
1: Krásnou neděli. Některým starším lidem dnes přestávají platit občanky bez strojově čitelných údajů, vydané před polovinou roku 2000, tedy ty papírové knížky nebo karty v laminovací folii. Od zítřka už je nebude možné použít jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo. Úřady prý pomůžou i těm, kteří nemůžou přijít osobně. Rusko v července vypálilo na Ukrajinu rekordní počet střel. Dronů naopak meziměsíčně ubylo. S odvoláním na údaje ukrajinského letectva o tom informuje agentura AFP. Podle ní se tak stalo v době opakovaných výzev Kyjeva, adresovaných svým spojencům, aby pomohli posílit ukrajinskou protiraketovou obranu. Ukrajina už pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Správa železnic obnovila na koridorové trati u Nedakonic na Uhersko-Hradišťsku provoz vlaků, který byl v podvečer zastavený po úderu blesku a výpadku zabezpečovacího zařízení. Můžeme si vzít všechno, co chceme, řekl americký prezident k dohodě s Ukrajinou. A víc vám řekneme ve zprávách v 9. No ještě krátce ze sportu. Fotbalisti Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. Oba góly se v závěru duelu postarali hráči Nováčka. A fotbalisti Teplic zvítězili 1-0 v Liberci a po druhém kole nové prvoligové sezony mají plný počet bodů. Baník Ostrava prohrál 0-4 se Slaví Praha a Viktorka Plzeň remizovala 1-1 se Zbrojovkou Brno.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Z Chomutova do Prahy na dálnici D7 pozor za odbočkou na Kladno. Za Buštěhradem jsou silničáři, mezi 7. a 3. kilometrem pracují. V Liberci v Rochlicích pozor ve směru do Vratislavic, nad ní jsou havárka a odstavené auto. Je u železniční zastávky Liberec Rochlice, mělo by být odtaženo. No a pozorní buďte taky řidiči v Jihomoravském kraji na silnice 43 z Brna. Nahoru do Svitav, tam se chystají semafory a proto tu čekáme kolony. Na příjezdu do Letovic, tam se totiž bude frézovat silnice. Tak jezděte opatrně s Frekvencí 1.

Frekvence 1. Dobrou chuť. Jak tady teďka čtu, tak pravidelná konzumace čokolády je spojená se sníženým rizikem srdečních onemocnění. Vědci také zjistili podle nového průzkumu, že lidé, kteří jí čokoládu alespoň jednou týdně, mají o 8% nižší riziko vzniku ischemické srdeční choroby. Čokoláda totiž obsahuje látky prospěšné pro zdraví srdce, jako flavonoidy, metyl, xantiny, polyfenoly a kyselinu stearovou. Ty prý pomohou snižovat zánět, zvyšovat hladinu takzvaného dobrého HDL cholesterolu. Takže čokoládu na zdraví a muziku zase pro lepší nálady. Anaka, Katy Perry anebo Scorpions. Tady je Frekvence 1. Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: 8 hodin 59 minut, 9. na spadnutí. A co v ní? Co za muziku vás čeká? Mr. Big. Společně s ním taky třeba Milk & Sugar a John Paul Young. Roztancovaná, rozjuchaná věc. A nezapomínáme ani na českou muziku. Jasně, znáte z vysílání Frekvence 1. Poetika blízko. Bude toho mnohem víc, stačí jenom ladit Frekvenci 1.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Čas a prostor pro další ranní zprávy. Láďa Jakub na Frekvenci 1. Hezkou neděli.
2: Já vám přeju krásnou neděli s datem 2. srpna. Pojďme se podívat, co je nového doma i ve světě. Některým starším lidem dnes přestávají platit občanky. Některé pískovny v Jihočeském kraji nedovolují koupání. A Španělsko od podzimu zavádí jasná pravidla, jak se mají motorky a skútry chovat při průjezdu kolonami. Poslechněte si podrobnosti, ještě jednou vám přeju pěkné dopoledne z Frekvence 1. Pojďme si říct, cože je to vlastně nového. No a začínáme třeba u občanek. Některým starším lidem totiž dnes přestávají platit občanské průkazy, které byly vydané před polovinou roku 2000 a nemají strojově četelné údaje. Jde o papírové knížky nebo karty v laminovací folii. Od pondělka 3. srpna, tedy od zítřka, už nebude možné používat jako doklad totožnosti. Výměna je zadarmo. Úřady pomůžou i těm, kteří nemůžou přijít osobně. Některé pískovny v Jihočeském kraji už nedovolují koupání. Firmám, které v nich těží písek, prý došla trpělivost s neukázněnými plavci. Někteří lidé totiž podle Jihočeského deníku lezli i k těžebním strojům. Ti odvážnější dokonce i na zařízení. To je třeba příklad areálu Halámky na Jindřichohradecku. Tak proto některé pískovny nebo písáky, jak říkají východočeši, hlídají bezpečnostní agentury. A některé úplně zakazují koupání i dál od místa těžby. Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, která zabila 3 lidi a 20 dalších zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Oznámil to ruský národní protiteroristický výbor. Zatím není jasné, jestli šlo o politický motiv. Podle ruského servisu BBC se v luxusní restauraci Balzi Rosa konala soukromá akce. Některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA mluví o oslavě generála ruských ozbrojených sil. Španělsko od podzimu zavádí jasná pravidla, jak se mají chovat motorky a skútry při průjezdu kolonou. Pravidla, která to povoluje, zároveň stanoví, jak se mají motorkáři, ale i řidiči aut už má víc zemí, jak dodává expert světa motorů Martin Karlík. Americký prezident Donald Trump zase provokuje. Řekl, že po dohodě s Ukrajinou si může vzít, co chce. Podle jeho slov můžou mít nerosty z Ukrajiny hodnotu přesahující objem americké pomoci poskytnuté Kyjevu a Spojeným státům americkým zajistí návrat všeho, co investovali. Kyjev si od dohody slibuje zachování americké podpory v obraně proti ruské agresi.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude spíš pod mrakem než slunečno a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě samozřejmě zamíříme na naše hlavní tahy. Opatrní buďte z Chomutova do Prahy na D7. Pozor za odbočkou na Kladno, za Buštěhradem. Mezi 7. a 3. kilometrem pracují silničáři. A 43 z Brna do Světav, tam se chystají semafory a čekáme kolony na příjezdu do Letovic. Tam se totiž bude frézovat silnice. Počítejte z příštích dnech s komplikacemi. Přejeme vám všem šťastnou cestu a bezpečný návrat domů. A teď se vrací Petr Wagner.
0: No a společně se mnou ne zákon, ale muzika Frekvence 1, Pink, Milk & Sugar a taky Mr. Big na Frekvenci 1. Vám všem hezkou neděli.

0: 15 minut, mějte pohodové víkendové ráno společně s rádiem Frekvence 1. To vám přeje Petr Wagner, taky šťastnou cestu, pohodové vstávání třeba pro někoho z vás a taky cestování při další bezvadné muzice. Jednak z té české partička jménem Poetika, blízko Sophie B. Hawkins, to je naopak výlet do 90. společně taky status quo. No a nejenom tohle vám nabídnu v téhleté ranní hodince, kromě toho mám pro vás taky zajímavou inspiraci, třeba na druhou stranu i tip pro případnou dovolenou nebo cestování. Mám totiž tady připravený žebříček nejžádanějších ostrovů letošního roku 2026, který se zaměřil na světové skvosty, které dosud nebyly zaplaveny nadměrným turismem. A pozor, jeden ostrov, který skončil dokonce na druhém místě, čili na stříbrné šprušly, máme my Češi mnohem blíž, než si myslíte. Tak podrobnosti přidám v téhleté hodině, držte vlnu a vám všem hezkou neděli s Frekvencí 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
7: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které míní všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
8: Dostaneš do držky.
7: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.

0: Víkendové ráno na frekvenci 1 v plném proudu, pro někoho možná už dopoledne. Držte vlnu i nadále, protože mám pro vás tip pro případnou vaši dovolenou nebo cestování, žebříček nejžádanějších ostrovů letošního roku 2026, který se zaměřil na světové skvosty, které dosud nebyly zaplaveny nadměrným turismem. A jeden ostrov máme my Češi mnohem blíž, než si myslíte. Možná právě k tomu cestování, tomu dnešnímu nedělnímu výletování se rozhodně hodí taky počasí. Schválně, jaká bude ta dnešní neděle podle meteorologů, tropická nebo na koupačku, nebo na pláštěnku. Tak počítejte s oblačnou až zataženou oblohou na severozápadě a místy i jinde, polojasno, postupně i skoro jasno na východě, ojediněle přehánky odpoledne a večer ubývání oblačnosti. A jinak nejvyšší denní teploty 26 až 30 na severovýchodě České republiky kolem 25 stupňů. Je tady půl desátá a k tomu taky krátké rychlé zprávy a Jakub.
1: Dobré ráno, u ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže. Po návratu z Afriky se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Detaily uslyšíte ve zprávách v 10 hodin. Vláda by podle Senátu měla urychlit přípravu zavedení evropských průkazů pro handicapované, aby je čeští invalidé mohli do roka používat. Senát to kabinetu doporučil tento týden při projednání unijní strategie práv osob se zdravotním postižením do roku 2030. Příslušná směrnice má být do českého práva zakomponovaná do 5. června příštího roku. Ministři vnitra Evropské unie budou pozítří prostřednictvím videokonference jednat o migrační krizi kolem španělského města Ceuta, které leží na africkém pobřeží a do něhož se ve čtvrtek nelegálně dostalo 50 tisíc běženců ze sousedního Maroka. Skoro všichni už z města v pátek odešli. Zůstává ještě několik tisíc migrantů. A fotbalisti Ústí nad Labem se po výhře 2-0 v Kroměříži ujeli vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení druhého kola zůstanou jediným týmem s plným počtem 6 bodů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Vážnou nehodu teď řeší v okrese Brno-Venkov. Opatrní, buďte v Modřicích, v Chrlické ulici máme nehodu. Cyklisty, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Motorkář zase boural v Praze, v centru na dvojce v Legerově ulici. Opatrní buďte také na Trutnovsku v Horní Olešnici pod Krkonoši na 16. Je havárie osobního auta a ještě sražené zvíře na vozovce nám hlásí 6 u Karlových Varů na vjezdu do města. Tam se srazil, tam je sražené prase. Tak šťastnou cestu.

0: minut, mějte bezva ráno, nebo dobré dopoledne společně s rádiem Frekvence 1. Co si budeme? Ostrovy pro většinu turistů symbolizují bezstarostnou prázdninovou atmosféru, ať už se jedná o letní dovolenou, nebo jednoduše únik od zimy do exotiky. Žebříček nejžádanějších ostrovů letošního roku se zaměřil na světové skvosty, které dosud nebyly jaksi zaplaveny nadměrným turismem. Tady jsou tři typy na Frekvenci 1 pro vás, kdybyste si chtěli udělat třeba příští rok nebo ještě letos výlet na některý z nich. Vůbec nejlépe skončila karibská Svatá Lucie. Vyniká sopečnou krajinou, nechybí četné pláže, zemním pískem, bujné pralesy, termální prameny. To všechno podbarvuje skvělá kreolská kuchyně, řemeslné rumy a rytmická hudba. Ostrov, který skončil na druhém místě, mají Češi mnohem blíž, než si možná myslíme. Portugalské Porto Santo, které je součástí Madeirského souostroví. Porto Santo v překladu znamená svatý přístav, láká především na pláž s jemným zlatým pískem, ten tvoří schránky rozdrcených mořských organismů, díky čemuž je mimořádně jemný a jsou mu připisovány léčivé vlastnosti. Na ostrově proto fungují dokonce i písečné lázně. No a bronzovou příčku vsadil druhý největší ostrov Seychel, Praslin. Vyniká kulisami jako z pohlednice, snad každý už někdy viděl fotografii bělostné pláže s mohutnými žulovými balvany, zelenými palmami a úžasně modrou vodou. Tak kdybyste nevěděli kam, teď už nějaký ten tip od Frekvence 1 máte. No a tip na následující hudební tóny z muziky třeba Taylor Swift, Shake It Off, Enrique Iglesias anebo Palo Habera na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my

0: Chvilku už taky novinky a zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
0: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
0: Je to trapný. No,
3: je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
0: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: 4 otcové, 1 problém a 6 gramů, které mění úplně všechno.
5: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
4: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
6: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
4: V kinech od 6. srpna.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás, Láďa, Jakub, hezké dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. Žena, která přijela z dovolené v Africe, je zdravá. Španělsko určilo, jak mají motorky projíždět v kolonách. Podobná pravidla teď zavádějí i další evropské země. A v ostrově pod Krušnými horami by chtěl žít asi každý mladý. U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v Praze ve fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza z Afriky nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v německém Berlíně. Pacientka ale zůstává dál v péči lékařů na Bulovce, kteří pokračují v diagnostice s cílem upřesnit konečnou diagnózu. Španělsko od podzimu zavádí jasná pravidla, jak se mají motorky a skútry chovat při průjezdu kolonami. Pravidla, která to povolují a zároveň stanovují, jak se mají motorkáři, ale i řidiče aut chovat, už má víc zemí, jak dodává expert světa motoru Martin Karlík.
8: První zemí, kde řekli, podle jakých pravidel by se mělo jezdit. Konkrétně jde o to, že motorky smějí projíždět mezi prvním a druhým pruhem počítáno zleva. Zavedla Francie, to bylo v minulém roce, postupně se přidali Belgičané, no a letos to budou mít Španělé. Zároveň se o tom uvažuje i v České republice, i když zatím nějaký konkrétní návrh ještě není na stole.
7: Velký zájem o městské byty mají lidé v Ostrově nad Ohří na Karlovarsku. Radnice nabízí 2 byty, ale zájemcům je 11. Proto se hledá další řešení, jak vyřešit mladým problém s bydlením, třeba i s případným snížením nájmu. Město Ostrov láká nové obyvatele, aby se tam usídlili, jak doplňuje starosta Pavel Čekan.
9: Rada na posledním jednání vybrala 2 zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů. Takže věřím tomu, že opět bude zájem a že se nám přihlásí lidé.
7: O díky zvýhodněnému nájemnému, které je 100 korun za čtvereční metr bytu a předem stanovené době pronájmu, získají mladí dostatek času vytvořit si potřebné zázemí a připravit se na dlouhodobé bydlení. Zvýhodněné nájemné budou nájemníci platit 3 roky, potom buď najdou vlastní bydlení, nebo se jim nájem zvýší na cenu, která bude průměrem vysoutěžených nájmů z licitací. Fotbalisti Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. O oba góly se v závěru v Hradišti duelu postarali hráči Nováčka. Fotbalisti Teplic zvítězili 1-0 v Liberci a po druhém kole nové prvoligové sezony mají plný počet bodů. Baník Ostrava prohrál 0-4 se Slavií Praha a Viktorka Plzeň remizovala 1-1 se Zbrojovkou Brno.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Aktuálně z pece pod Sněžkou na Trutnovsku hlásíte 14 stupňů Celsia, docela chladno, Lipno, na Českokrumlovsku na Přehradě máme 18 a propast Macocha na Blanensku v Jihomoravském kraji 17 stupňů Celsia. Tak je tedy teď. No a co nás čeká odpoledne? Bude hodně mraku, ale bez deště, nějaká ta kapka spadne jen na horách. No a teploty 26 až 31 stupeň Celsia. Nejtepleji se sluncem zase na jižní Moravě u hranice Slovenskem a Rakouskem.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: A ještě kontrolujeme naše hlavní tahy, opatrní, buďte kvůli nehodám motorkářům, množí se nám. Jedna z nich, ta se stala na Berounsku ve Zdicích na silnici 236. Opatrní buďte, ale také třeba na nehody cyklistů. Bouralo se v okrese Brno-Venkov u Modřic v Krlické ulici, stále se vyšetřuje nehoda cyklisty. Pozorní buďte na D2 na trase z Brna na Lanžhot, levý jízdní pruh je uzavřen, pracují tam silničáři. A na Opavsku se bouralo v Kravařích v Lučínské ulici, narazíte na dehodu dvou osobních vozů. Přejeme vám všem šťastnou cestu. A 3 minuty po 10. hodině je ve studiu už Veronika Elhotová. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, ve středu se uvidíme na další zastávce Radio Kempu a opět sebou přivezeme milého hosta, který vám zaspívá. Podrobnosti si povíme za chvilku. No a pokud víte o někom, kdo slaví narozeniny anebo svátek, tak mu můžete popřát přes frekvenci 1. Vzkazy s přáním pište na číslo 736 300 444. Teď už 3 minuty po 10. hodině jdeme hrát to nejlepší z muziky. Jsme frekvenci 1.
2: To nejlepší z muziky a Veronika.

1 Modern Talking a to nejlepší z muziky. No a přátelé, další Radio Camp Frekvenci 1 nás čeká už tuto středu 4. srpna a to v kempu Pohoda. Tak se přijďte podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvenci 1. Od 14 hodin se na vás těší na pódiu Lubka Ponížilová a taky Míra Michálek. No a večer pak od 19 hodin rozezní kemp oblíbený zpěvák Adam Ďurica. Hity, že jo, Zatancuj se so mnou, Mandolína, Nelutujem a tak dále a tak dále. Čekají vás soutěže o hodnotné ceny, samozřejmě Letní pohoda, taky Táborák, Špekáčky. Nebudou chybět ani naše velmi oblíbené Kelímky štěstí a samozřejmě i závěrečná diskoška afterparty. Všechny zastávky Radiokempu Frekvence 1 do konce prázdnin najdete na našem webu a nebo už teď můžu zmínit taky další zastávky, které budou následovat.

0: 12. srpna kemping Vranovská pláž, tam bude Jana s Vojtou a vystoupí Xindl X. A nebo 19. srpna koupaliště a kemp Podbořany a tam budou opět Jana s Vojtou a taky Petr Bende. Takže určitě doražte, protože o zábavu bude postaráno. Náš celý tým Frekvence 1 se na vás už moc těší. Vstup na všechny radiokempy je zdarma a buďte u toho s námi. Teď už Miraj a malinovej sirup. Mňam.
1: Každý

0: dopoledne z muziky už za chvilku Cher, Don Omar, Lucenzo a nebo Xindlakes.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ještě než se ale vrhneme na muziku, tak zkontrolujeme hlavní tahy a dálnice. Slovo má Ladě.
2: Je to o motorkách, křoví a taky padlém stromě. Začneme tou motorkou. Další havárka je hlášená z okresu Beroun u Zdic na silnici 236 a po nehodě to navíc na silnici Klouže. Opatrní buďte také na Karlovarsku. V Toužimi na silnici 207 je přes silnici spadlý strom. Na místo je jedou vyzvednout hasiči. No a pozorní buďte také na pražském Barandově. V ulici k Barandovu nám máme hlášen velký požár křoví na místě hasiči a také policie. Čekejte zdržení a menší kolony. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: hezkou neděli s poslechem Frekvence 1 a jdeme slavit. Tak a kdo má narozeniny dneska 2. srpna? Jaké slavné osobnosti slaví chilsko-americký herec Pedro Pascal, který se zahrál v seriále Hra o trůny, Narcos, nebo například The Last of Us, slaví 52. narozeniny. No a další, kdo slaví, a to kolatiny, je Sam Worthington z Austrálie, kterého jsme mohli vidět v Avataru, anebo třeba v Souboji titánů. Je mu dneska 50 let. No a u nás slaví 52. narozeniny moderátor Ray Koranteng, tak přejeme všechny no nejlepší. A komu přejete vy prostřednictvím SMSky? Ahoj, prosím, zahraj pro naši Laděnku. Dnes slaví krásné narozeniny. Vzkazujeme, že ji všichni milujeme a přejeme jen to nejlepší v životě. To píše Verča, Eliška, Sonja, Jirka a Denis s maminkou. A další vzkaz. Zdravím do rádia. Chtěla bych popřát mojí kamarádce Sofii k 19. narozeninám všechno nejlepší. Mohli byste ji prosím zahrát? A moc děkuji od Joli. Joli, tak já doufám, že to je Joli a ne třeba Joli. Ano, my samozřejmě zahrajeme to nejlepší z muziky, za chviličku třeba No Name nebo Roxette, nebo taky Pet Shop Boys. No a ještě tady máme jedno speciální přání, protože ve studiu je se mnou náš zprávař Láďa Jakub a Láďa by chtěl dneska popřát své kamarádce.
1: Ano, přesně tak. Přejeme Hance Jelínkové z Hoštky na Litoměřicku.
0: Ano, jo,
1: jo, doufám, dobře, že ano. Všecko nejlepší k jim 22. narozeninám. Takže doplnit se může cokoliv, ano, je strašně ano, mladá a přeju hodně zdraví, pohody a hlavně, ať zůstane taková, jaká je.
0: Tak to je hezký, tak já se přidávám taky všem oslavencům, jak tvé kamarádce, tak všem, kdo dneska slaví, přejeme z Frekvence 1 hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky.
1: Přesně tak.
0: No a musíme taky mrknout do kalendáře, protože dneska 2. srpna slaví svátek Gustav. Jméno pochází ze Švédska, no a v přeneseném slova smyslu se dá jméno vyložit jako sloup nebo taky záštita. No, ty překlady jsou takový jako zvláštní. Tak máme přes 1500 Gustavů u nás, tak pokud nás nějaký gustík ladí, tak přejeme taky z Frekvence 1 všechno nejlepší k svátku. No a na závěr ještě jednou happy birthday.
1: Happy birthday.

0: asi něco z 90. Gigi D'Agostino. Tak a teď jdeme na to nejdůležitější.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Protože se dovíme, co je nového. Je tu Láďa Jakub, hezké dopoledne.
2: Krásné prázdninové dopoledne. V Česku vznikají obchody bez prodavačů. V Evropě platí ode dneška nová pravidla pro umělou inteligenci. A v Hradci Králové řeší podvodné letáky. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy, obchody bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace přímo v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. Jsou řešením na zaniklé vesnické obchůdky, které se často nevyplácely. Těch v Česku jen za poslední roky skončily desítky. A v těchto non-stop obchodech pomáhá i umělá inteligence. A mimochodem v Evropské unii platí nová pravidla pro používání umělé inteligence, tedy takzvané AI. Znamená to třeba to, že uživatel musí vědět, že komunikuje s takzvaným chatbotem či jiným neživým systémem. Také deepfake, tedy obrázky, videa či zvuky vytvořené pomocí umělé inteligence musí být označené, že nejsou reálné. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety na okna. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firem pod vodem. Město Ústí nad Labem chce získat pozemky u nově vzniklého jezera Milada. Zatím ho mají soukromí majitelé z Polska. Jde o pozemky za 20 milionů. Radní doporučili zastupitelům, aby ho koupili, ale maximálně za 7,5 milionu, což odpovídá i odbornému posudku. Víc nám k tomu řekl primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.
3: Je to polská firma se sídlem pro Českou republiku v Ostravě a oni mají takový pás vlastně po té příjezdové komunikaci v katastru obce Trmice a zasahuje to až do tělesa toho jezera, tyto pozemky, které vlastně oni získali díky tomu, že tam kdysi vedla trať, takže to kopírovalo tu trať, tak tyto pozemky jsme dostali nabídnuté.
2: Ústecké zastupitelstvo už loni na konci roku souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků u Milady, se kterými hospodaří státní podnik Diamo. Dobrovolný svazek obcí, kde jsou kromě Ústí nad Labemi sousední Chabařovice, Trmice nebo Řehlovice, by měl získat pozemky od státu zdarma. Vláda bude o převodu jednat zřejmě koncem letošního roku.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Díky, že nám píšete i z Jeseníku, z hotelu Hvězda. Na pradědu byly ráno minus 2 stupně Celsia a teď tam máte jenom 12. Kdežto v Ostravě už 20 a v Brně dokonce 26 stupňů Celsia. Odpoledne bude oblačno a maximálně 31, hlavně tedy v Jihomoravském a Zlínském kraji.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: D1 Ukácova z Brna do Prahy hlásí na kilometru 51,5 porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Je to za odpočívkou. D3 na obchvatu Budějic, omezení, zpomalte právě u Českých Budějovic. V obou směrech se to může štosovat. No a silnice číslo 11 z Ostravy na Havířov hlásí potíže a mírné zdržení u Radvanic. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A taky Veronikou Elhotovou, prázdninově naladěnou.
0: Pěknou neděli, za moment už si zrekapitulujeme výsledky včerejší hitparády a přihodím taky tip na čtení, a to pro všechny ženy o zajímavých tématech, včetně vynikajících receptů. 4 minuty po 11. a my jdeme znovu hrát na Frekvenci 1.
4: To nejlepší z muziky a

16 minut, pohodovou neděli. A vy jste měli opět týden na to, abyste hlasovali pro svoje oblíbené interprety a taky kapely v české hitparádě Frekvence 1. Tak jak to dopadlo? Kdo tentokrát zvítězil? Třetí místo zůstává i pro tento týden stejné Xindl X se singlem Dovolená. Ani na druhé pozici se žádné změny nekonaly. Druhé místo obhájila kapela Martyho Banda s písničkou Druhý rande.

Ta skupina Olympic s písní Co je vůbec nás, tak letí gratulace. Jdeme taky na novinky a hudební typy Frekvence 1 se singlem Magnetická bouře. Přichází Tomáš Klus se Věrou Martinovou. I když je ty...

jak jinak než s první dámou, že jo, české country. Písnička vznikla už loni, ale společně ji nahráli až letos a je o přitažlivosti, o vztazích a silách, které nás ovlivňují, aniž bychom je vždy dokázali pojmenovat. No a písničku Slova představuje skupina Demigods. Funguje jako trio a jde o druhou polovinu skupiny UDG, která se na začátku roku rozpadla. První polovina skupiny už se v naší hitparádě myhla, a to s písničkou Odlétáš. A teď tu máme skupinu Demigods, která přichází se singlem, který je otevřenou zpovědí a přímou reakcí na tyhle události. Na textu se dokonce podílel i Xindl X. No a teď už je to, přátelé, opět jenom na vás, jak rozhodnete a jak budete hlasovat v naší české hitparádě Frekvence 1. Rozhodně to za to stojí, tak hlasujte stejně tak jako další píseň, i tak to za to stojí.

0: písnička Relax a my doufáme, že i vy takhle v neděli před obědem relaxujete, ale pokud náhodou ne a jste v autě, tak teď si povíme více.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Protože zkontrolujeme opět s Láďou Jakubem, jak se jede, tak Láďo, máš slovo.
2: Já bych řekl, že relaxují naše auta a hned několik jich vypovědělo službu. D8 porouchané auto na 7. kilometru na příjezdu do hlavního města. D6 taky porouchané auto na 8,5 kilometru taky od Karlových Varů na příjezdu do hlavního města. A D4, ta nám taky hlásí zase pro změnu předmět na vozovce na trase od Strakonic na Prahu. No a pozorní, buďte také na venkově, na Olomoucku se bouralo obce Hraničné Petrovice a to po srážce se zvířetem a o kousek dál se pohybuje kráva. Takže pozor, 444 na Olomoucku u Hraničních Petrovic, kráva na silnici.
0: Pozor na auta, pozor na zvířata a šťastnou cestu z Frekvencí 1 vám přejeme.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Reddy Kirken. No a jako každé pondělí zítra se na novinových pultech můžeme opět těšit na nový blesk pro ženy, který toho nabídne hodně. Tak co konkrétně? Proč nikdy nevyhodil žádný dárek od fanoušků, bez čeho nevychází z domu, co mu manželka toleruje, co všechno sbírá a proč nerad říká, že se má dobře? To všechno a mnohem víc prozradil v rozhovoru pro blesk pro ženy zpěvák Dalibor Janda. Chlap v letech má mít koníčky, aby nezlobil, říká. Známe to téměř všechny, stojíme před přetékající skříní plnou věcí a přesto s povzdechem opakujeme, nemám co na sebe. V blesku pro ženy vám tři módní guru prozradí, jak tenhle problém vyřešit a přidají taky triky na chytře uspořádaný šatník. V aktuálním čísle najdete také návod na to, jak se zbavit jednou syndromu hodné holky a kdy vám hrozí riziko prázdninových rozchodů. A protože nastává doba cuketová, hodit se vám bude taky 10 sladkých, ale i slaných receptů z téhle královny české zahrady. Tak nejen to, nabídne nový blesk pro ženy už zítra v prodeji.

0: Přejeme s Láďou dobrou chuť.
1: Přesně tak. A mě by taky zajímalo, co
0: něco dobrého. Ano, ano, co obědváte, protože já mám třeba dneska takovou specialitu, já obědvám radiátory.
1: Z brokolicí. Radiátory z brokolicí mě pobavily, ano, ano, ano.
0: Ale to je, jako možná to třeba doteď nikdo nevěděl, jako já dodnes, že existují radiátory, jak bychom to mohli posluchačům vysvětlit, že to jsou těstoviny, že jo?
1: No jasně, ty potřebuješ hodně železa,
0: krátké,
1: že jo,
0: tak v radiátorech je taky. Krátké, válcové těstoviny s vlnitými vrstvami, ano, já potřebuji železo, protože jsem pořád unavená, tak musím už si dávat k obědu i radiátory.
1: Tak. Přesně tak, s brokolicí, tak to železo v té brokolici a samozřejmě radiátor. A tak radiátor mě pobavil, to je vtipné, jak zajímalo by mě, co taky speciálního jíte vy, jestli třeba, nevím, kus nějakého nábytku, nějaký kus vtipného jídla se vtipným názvem.
0: Ano, třeba jíte něco, o čem jste dodnes nevěděli, že existuje stejně jako já, jo. Těstoviny radiátory, můžete nám to rád vědět, číslo 739-63, počkej, ježišmarja, teď jsem málem řekla číslo mého manžela.
1: Nejest ty radiátory, říkám ti, že to jenom škodí.
0: 736-304-44, ježišmarja, teď jsem to mohla pěkně propálit.
1: Jako. No to by se divil manžel, no já doma
0: ale
1: jím
0: já to
1: taky radiátory.
0: Tak automaticky, jako, že,
1: no. Víš co, no, dobrý, no, ale no tak, pozor
0: tak
1: na to.
0: V pohodě,
1: co jíte a co potom říkáte.
0: Tak jdeme na muziku po celý Elton John a Dua Lipa.

0: že jo, konec víkendu. Tak ale pojďme na něco, co dává smysl.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A zprávy má pro vás Láďa Jakub.
2: U ženy hospitalizovaného od sobotního odpoledne v Praze na Bulovce, kam ji přijeli kvůli zdravotním potížím po návratu z Afriky, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. V souvislosti se vznikem rozsáhlého požáru u Korinského zálivu zatkla policie v Řecku dva lidi a na mapě Afriky, vytvořené americkou vládou, jsou špatně nakreslené státy. Ještě jednou dobré poledne a dobrou chuť ode mě, pokud právě obědváte. U ženy hospitalizovaného od sobotní odpoledne v pražské fakultní nemocnici Bulovka, kam ji přijeli kvůli zdravotním potížím po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. O zprávě dnes ráno informovalo ministerstvo zdravotnictví. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinou tropických nemocí, včetně eboli. Žena ale i dál zůstává v péči lékařů, jak uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: V souvislosti se vznikem rozsáhlého požáru u Korinského zálivu zatkla policie v Řecku dva lidi. Dnes proti požáru u letoviska Porto Germano zasahuje na 500 hasičů, kterým se stále nepodařilo zastavit šíření ohně. Lesní požáry zuří taky v dalších částech Řecka. Poslední rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem proběhne už pozítří, v úterý v Dublinu. Ještě o den dřív se s ním bude moct osobně rozloučit i veřejnost. Rodina ale prosí, aby lidé nenosili k hrobu květiny. Na mapě Afriky, vytvořené americkou vládou a ukázané na mezinárodní konferenci v jihoamerické Brazílii, bylo nesprávně označeno 6 zemí, což vyvolalo rozruch mezi účastníky, kteří mapu vyfotili a snímky zveřejnili na internetu. Americké ministerstvo zahraničí se už za způsobené nedorozumění omluvilo. Mapu i částečně prý připravila umělá inteligence.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes odpoledne bude oblačno až polojasno, teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia, na horách čekáme místy přehánky.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda 3 osobních aut na dálnici D52, při které zemřely dvě ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel jeden ze 3 zraněných, kteří při nehodě utrpěli vážná zranění. Jezděte velmi opatrně. Další potíže nám hlásíte z D6 na trase Karlovy Vary Praha. Na 15. kilometru máme další odstavené auto. Okres Olomouc nám hlásí komplikace u Velkého Týnce, tam máme havárku motorky. No a pozorně buďte i na D4. Na trase od Strakonic na Prahu máme tam teď na vozovce plastovou krabici. V jednom jízdním pruhu v místě se vybočuje. Šťastnou cestu. Na cesty vám posíláme Veroniku Elhotovou.
0: Tak já vám budu...

0: vtipem v rubrice Zkus mě rozesmát. Do té doby pro vás hrajeme opět z muziky to nejlepší, tak užívejte odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a

0: Milan Čtvrt na jednu, s vámi je Frekvence 1, která vám hraje to nejlepší z muziky a jako každý víkend si po obědovou pauzu zpříjemníme humorem. Vtip v rubrice Zkus mě rozesmát má pro vás opět Jana s Mikešem.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Pojďme se pobavit. Slovo má Mikeš, má pro nás for.
3: Já mám takový dětinský. O zvířátkách. Dva koně se na louce pasou, jo.
0: Já miluju zvířátko.
3: Se, tam stojí a pasou se a najednou takhle kolem nich vzadu přeběhne zebra. A ten jeden tak zvedne hlavu a říká, hele, Karel zase utek z vězení.
0: Ten je tak blbej.
3: No, jasně, no, to je blbej.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
7: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které míní všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
8: Dostaneš do držky.
7: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.

0: All for One a písnička I Swear na frekvenci 1, která vám hraje z muziky to nejlepší, bude půl jedné. Za chviličku se můžete těšit, budou Genesis, Jolanda B. Cool a D-Cup, anebo Marek Ztracený.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Ale teď už je ten správný čas se opět vydat na naše dálnice a zjistit, kde to vázne.
3: D2 před Brnem od Bratislavy hlásí nebezpečnou situaci na 2,5 kilometru. U Svodidel se tam pohybují dva lidé. Pozorní tedy buďte na příjezdu do Brna, 2,5 kilometr od Bratislavy na D2, dva lidé u Svodidel. Bouralo se taky ve středočeském kraji v okrese Benešov, pozor u Soběhrad, máme tam na silnici avárii motorky, ta skončila mimo silnici, na místo jede policie, hasiči a taky záchranka. Podobná nehoda se nám stala s osobním autem na trase Turnov Praha, to je D10 na 22. kilometru a poruchané auto nám stojí na D11 ve směru od Hradce Králové na Prahu na 16. kilometru. Tak bezpečně dojďte z frekvenci 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 39 minut, s vámi je Frekvence 1 jako každou neděli a jako každý víkend a jako ostatně každý den a my vám celý víkend dáváme tipy, kam můžete vyrazit a protože je vždycky dobrý, že jo, o té akci, která bude vidět dopředu s nějakým předstihem, abyste si mohli naplánovat volno, tak my tady máme teď s Láďou jeden tip do osady Pekařov, kde se příští týden sjedou flašinetáři.
1: Ajaj, tak bude krásný.
0: Ano, bude se zde konat tradiční pekařovská pouť, takže si myslím, že o zábavu bude určitě postaráno a bude tam i samozřejmě třeba i řada, že jo, hudebních vystoupení, taky mše svatá.
1: To je taková krásná osada, ten Pekařov u Jindřichova na Šumpersku.
0: A ty jsi tam byl, Láďo?
1: Myslím, že jsem tam jel okolo a že si vybavuju, že mě zaujal ten název a že i ta osada byla taková krásná, taková podjesenická. Takže
0: hezká
1: to bude
0: příroda.
1: V krásném přírody, krásném okolí, přírodním a k tomu ta muzika, no nádhera. A dokonce tady vidím, že tam bude Pražský hradčanský orchestr, takže to bude lahoda do uší.
0: Ano, a přesně, a vlastně samozřejmě i ty flašinetáři tak budou, že v dobovém oblečení, takže už nejenom jako poslouchat tu muziku, ale i třeba i vidět, tak bude velký zážitek a přijedou s malými přenosnými jazyčkovými nebo píšťalovými flašinety.
1: A tady čtu, že to má velkou tradici už od druhé světové války, takže to nebude nic nového, takže to bude úplně krásný, sehraný tým, všechno.
0: Ano, a bude to docela i mezinárodní, protože nejenom, že to budou flašinetáři z Čech, ale dokonce jeden flašinetář přijede taky z Polska.
1: To nemá daleko.
0: Tak jo, tak si zapište do svých diářků a chytrých telefonů příští týden. Je to tedy v sobota a pouť začíná v 11 hodin mší svatou a je to teda osada Pekařov místní část Jindřichova u Šumperka. Tak určitě si to nenechte ujít a užijte si zbytek neděle. Za chviličku už tradiční program.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které mění úplně všechno.
5: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
4: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
6: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
4: V kinech od 6. srpna.
0: I letos v létě jedeme za vámi.
1: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
0: Radio Campy Frekvence 1.
1: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
7: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
0: Hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: Zprávy s Láďou Jakubem.
8: Přeju dobré prázdninové odpoledne. Webové stránky Státního zdravotního ústavu nebudou po napadení hackery fungovat minimálně 2 dny. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček a České středohoří na severu Čech je opravdu rájem motýlů. A tady jsou detaily, pěknou neděli s datem 2. srpna. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
9: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
8: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další 2 dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv na prostředí, na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý tento týden také městská síť ve městě Šumperk na severu Moravy. Chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes reproduktory v obchodech. Tyto prodejny jsou řešením třeba zaniklých vesnických obchůdků, které se často nevyplácely. Těch v Česku jen za poslední roky skončily desítky. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm ale podvodem.
10: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Potvrzeno, České středohoří na severu Čech je rájem motýlů, ukázal to monitoring přírodovědců. Na některých kopcích Lounska, Litoměřicka, ale i Děčínska nebo Českolipska žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Pondělí 3. srpna se nám vrátí africké parno, bude hodně slunce a teploty téměř jako na Sahaře. Mraky a přehánky jen opravdu výjimečně. A teploty od 31 do 36 stupňů Celsia. Na jihovýchodní Moravě až naměříme zase 39.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: Teplická D8 má nehodu u obce Odolina voda za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ve směru na hlavní město a zpomalíte i na silnici 3 z Tábora na Benešov a Prahu, opatrně tedy konkrétně na konci D3. Na 63. kilometru je kolona až do Miličína. Zdržení zhruba na 15 minut. Jinak by se mělo jezdit bez větších komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede ve společnosti Frekvence 1 Petra Jablonského.
7: Frekvence 1 uvádí Live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje Live Petr Jablonský.
11: Dámy a pánové, krásné nedělní odpoledne, je 2. srpna po 13. hodině a já jako obvykle, nebo respektive teď zase po červencové pauze začíná nedělní live, který je opravdu živě a já vás zdravím z našeho studia na pražském Hagiboru. Známé osobnosti, politici jsou připraveni opět odpovídat na vaše všetečné otázky a jediné, co pro to musíte udělat, je zavolat mi na telefonní číslo, které dobře znáte a já si ho pořád pamatuju, 250 7 400 999. Tak neváhejte a volejte právě teď.

0: Tak dámy a pánové, na frekvenci 1 právě teď dozněla Céline Dion. Já vás zdravím, tady je Petr Jablonský a posloucháte nedělní live pořad, ve kterém si můžete povídat se známými osobnostmi. A první posluchač, který se k nám dnes dovolal, tak toho vítám ve vysílání právě teď. Dobrý den a krásnou neděli, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
1: Ahoj Petřeho, Michal z Vysočiny, z Krucemburku.
0: Michale, já zdravím. Jak prožíváte prázdniny?
1: No tak jsem tam pracovně, ale jinak pohoda, no teplo a tak no.
0: Takže jako ty naši politici a známé osobnosti, je to u všech stejný.
1: tak.
0: Trošku pracovně, trošku pohoda. Dobře,
1: jasné.
0: S kým byste si rád pohovořil?
1: Tak s panem Babišem, jak by to šlo?
2: Ano, dobrý den, zdravím. Michale.
1: Ano, zdravím vás, pan Babiš.
2: Dobrý den.
1: Vás dlouho nepočul.
2: Ano, ano, a vy jste krajan, vy jste Slovák.
1: Ano, já jsem Slovák, no já jsem z Žiliny, ale žijem tu na Vysočině, víte.
2: Aha, no tak vidíš, já jsem z Bratislavy a žijem tady v Prahe, no. A mají mě všichni rádi, vidíte, no.
1: Jasné. No,
2: takže co byste na to viděl?
1: Chcel bych se spýtat, či máte ještě tě podniky na ten mesokombinát a tak podobně.
2: No, tak prosím vás, to vůbec, jako jsem to nikdy ani neměl, to ani nevím, co to je, si myslíte, jako, co myslíte, jako, neznám žádné
1: no, jako,
2: podniky.
1: Jako výrobu parkov a podobné, větě, salami a tak. Nevyrábáte už?

0: Ja keď im kúpim párky, alebo keď si ja kúpim párky, že tak ja ich zjem, ale keď mi mačka nad tým ohrne nos, tak čo mám si o tom myslieť? Čo tam pre Boha dávate do toho?
1: No tak prosím vás pekne, to je z hlediska tých trendů, protože trendy sú takové, že maso sa nemá jíst. Máme být vegetariáni, takže a to je právě výhoda, že v těch párkoch není žádné maso. Takže jsou vhodné, jsou pro hodné pro vegetariány a pro biožravce a takže já radím vám, pořiďte si místo. Prosím vás, místo kočky si pořiďte kravičku, ta je vegetarián, kravička a kravička to bude chutnat. No, je to pravda.
0: To je super. No dobré, no tak si pořídím kravu, no alebo kozu, alebo něco.
1: Ano,
0: no.
1: Přesně tak. Jo, protože není správné, jako teď ten trend je takový, že se nemá jíst masom. My jsme ochránci zvířat, oni, já vůbec nevím, co to je, Agrofert vůbec, a oni jsou takový pokrokoví v tom masokombinátě, že zkrátka nedají tam maso, protože je to zdravější. Ano? Mm-hmm. No tak máte to.
0: No jasné, dobré.
1: Je to pravda.
0: Dobré, ďakujem za odpoveď a ešte som sa chcel iba tak spýtať medzi rečou, že ako trávite dovolenku alebo leto proste tak.
1: No tak to aj na chvíľku, na pár dní a pak zase do práce. Ja prakticky vôbec nedovolenkujem, ja pořád pracujem pro republiku zadarmo, prosím vás, pracuj.
0: Zadarmo pracujete?
1: Áno, áno, áno. Ja som takový samaritán, misionář, no... To může vám potvrdit i Monika, že jsem misionář.
0: No. No jo, no.
1: No takže někdo tady pracovat musí v té republice. A jsem to já.
0: Ano.
1: No, takže...
0: No, to ví, no, tak...
1: Jo, takže pořád neustále mám mobil u sebe, ať už jsem kdekoliv, ať už jsem někde na dovolené, tak já neustále mám mobil a neustále Juchelke a Schillerke a tohleto, když někdo napíše, nebo já vím, napíšu, tohle to dělej, tady to dělej, ředitelujem to pořád. No, kdo by to dělal jiný, prosím vás, má to dělat Pavel nebo kdo? No.
0: Pavel ťažko, Pavel není schopný nič.
1: Není právě, no, není.
0: No, tak já vím, no.
1: Sabotu.
0: Jako to dopadlo s tou žalobou na vás?
1: Ale prosím vás, jděte s těmi žalobami, jako nevím, taká žaloba, co jako, tam se kdo podává.
0: Pavel, čo podal, no.
1: No na mě je tolik žalob, že ani nevím, se tomu ani nevyznám, prosím vás, jako jednu přes druhou. No, takže to dopadne stejně jako všetko a samozřejmě Pavel je Pavel, to známe. Naštěstí to řídím já, člověk, který nemá tu dovolenou, jede a jede a jede. A prosím vás pěkně, vy si pořiďte ty párečky a kupte si kravičku. No.
0: No dobré, som zvedavý, či tá krava bude ich žrať. Keď si pořídim tú kravu alebo tú kozu, tak vám potom teda zavolám znova a vám poviem, či ich žrála. Hej?
1: Dobře, zavolajte.
0: Dobre, no. Dobre. No,
1: okay. Já se nebojím, no, můžete klidně přijít.
0: No,
1: na tiskovou konferenci, my nikomu nezakazujeme.
0: Dobre, tak prijedem, no.
1: No, tak jo.
0: Však do Prahy nemám daleko.
1: Ne?
0: Ne.
1: No tak přijďte.
0: Hodinka cesty.
1: No. Můžete se ptát třeba hodiny, já rád odpovídám. No.
0: Dobré.
1: Jo, ale teď už se na nic neptejte. No, tak naschledanou.
0: Dobře, naschle.
2: Já děkuju, mějte se krásně,
0: naschledanou.
2: Ahoj
0: Pečo, čau, díky.
2: Ahoj. Dámy a pánové, tak to byl Andrej Babiš, náš pan premiér, který samozřejmě nikdy nedovolenkuje a pořád pracuje, ještě, že ho máme. No a taky máme vás, to je dobře, jste naledění na frekvenci 1 a pokud vás to inspirovalo tady ten telefonát, tak se můžete také zúčastnit, zavolat mi na telefonní číslo 257 40999 a popovídat si se známou osobností podle vašeho výběru. Tak pojďme dál.
3: Posloucháte live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: Dámy a pánové, posloucháte Frekvenci 1, nedělní live, pořad, ve kterém si povídáte se známými osobnostmi. Dalšího posluchače vítám v našem vysílání právě v tomto okamžiku. Krásnou neděli, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
1: Krásnou neděli, Petře, u telefonu Tomáš Werner.
0: Tomáši, zdravím. Co ty a prázdniny?
1: Tak já už pracuju.
0: Já taky.
1: Já už jsem skončil školu.
0: Ano.
1: Takže pro mě už jak ty prázdniny neplatí. Ale když je čas, tak třeba si zajedu někam na koupák.
0: Správně. Musí člověk pořád tak trošku dovolenkovat, že udělat si na sebe chvilku čas.
1: To je jasný.
0: Tak, Tomáši, s kým bys jsi rád dneska promluvil?
1: Prosím tě, rád bych si popovídal s bývalým prezidentem Milošem Zemanem.
2: Ano, já tě zdravím, Tomáši, můžu říkat, jo?
1: Jo, můžete.
2: No, tak Tomáši, povídej, co bys si rád ode mne věděl, jsem jedno velké ucho.
1: Mě by zajímalo, jak snášíte ty příšerný vedra.
2: No tak podívejte se, Tomáši, nebo podívej se, Tomáši, já jsem odcestoval, jak je mým zvykem, na mou oblíbenou Vysočinu, kde možná, jak víš, jsem vytáhl svůj člun Challenger. Možná si to viděl ve zprávách, jo, viděl? Ne? Tomáši? Haló? Tak Tomáš se mi ztratil. No, abych mu odpověděl. Samozřejmě vlezu si do Challengeru, namažu se buď opalovacím krémem, to je do těch 30 stupňů, když je víc, namažu se rovnou grilovacím kořením. No a pak objedu rybníček sem a tam, na Vysočině nakoupím několik suvenýrů, no nakoupil jsem jich letos hodně, chtěl jsem si je přivést do svého skromného srubu v Lánech, ale bohužel jsem všechny suvenýry cestou vypil.
1: No. Umíte chytat ryby, pane prezidente?
2: No já umím chytat lecos a už jsem taky na dovolené lecos chytnul. A nejenom ryby, jo?
1: Tak to jste například chytil.
2: O tom bych nerad tady hovořil v tuto chvíli kolem oběda. Ale zkrátka, když člověk třeba jede na dovolenou do zahraničí, no tak chytí lecos, jo? Taky jsi něco chytil občas?
1: No já neumím chytat ryby.
2: Ne?
1: Ale rád bych se to naučil.
2: Takhle, já samozřejmě ryby chytat umím. Jednou jsem dokonce byl v Itálii a tam jsem chytl zlatou rybku, představ si.
1: Páni, zlatou rybku?
2: Jo, akorát, že mi nesplnila žádný přání.
1: To je mrcha, co?
2: Víš proč?
1: Zlatá rybka.
2: No, protože já neumím ani jedno slovo italsky.
1: To já taky ne, na tom jsme se stejně.
2: No a ještě jednu radu, když se ptal na to šílené počasí, tak je potřeba dovolenou vždycky rozdělit podle druhu počasí. Podívej se, když je chladno, pobývej v teplicích, když je vedro, odjeď do lednice. A tam se chystám, tam mají taky spoustu dobrého moravského vína.
1: No, v lednici jsem nedávno byl.
2: Jo? A přivez jsi taky nějaký suvenýry?
1: Na takovým kempu jsem tam byl, na takovým cyklový letě.
2: Aha, a přivez jsi taky suvenýry?
1: No, to jsem nes. stínu nějaký ten suvenýr.
2: No, to musíš stihnout. No tak příště. Každopádně, Tomáši, hezký zbytek prázdnin a užívej, jo?
1: Vám taky hezký zbytek prázdnin a mějte se.
2: Ahoj.
1: Na shledanou, pane prezidente.
0: Tak já děkuju za telefon, Tomáši. Měj se moc hezky a hezký prázdniny, nebo respektive zbytek.
1: Ty taky se měj hezky a ještě jednou děkuju.
0: Taky, ahoj, měj se. Dámy a pánové, tak tady jsme si vzpomněli teď zase na pana bývalého prezidenta Miloše Zemana, který prožívá léto ve Veselí, ovšem nevím, jestli ještě tam je, to teď mi uniká, ale věřím, že si to každopádně určitě dobře užívá nebo užil. Tak jak užíváte prázdniny vy, to mi můžete říct, ale hlavně samozřejmě očekávám, že budete chtít mluvit s nějakou tou celebritou nebo politikem, pokud ano, volejte mi právě v tomto okamžiku na 250. 7 400 999.
3: Posloucháte Live. Politici a showmeni na vašem uchu.

0: Dámy a pánové, tak to byl Alvaro Soler na Frekvenci 1. Nedělní live je v plném proudu a vy mě voláte, protože já vás tady propojuji s nejrůznějšími celebritami a politiky a další z vás se dovolal právě teď. Dobrý den, tady je Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, u telefonu Olga, Praha.
0: Olgo, já vás zdravím, jak
1: já
0: se máte?
1: Zdravím.
0: Jak prožíváte prázdniny?
1: Já jsem v důchodu už dávno, to už já si tak ten důchod užívám a hlavně, no, aby to vydrželo.
0: To je dobře, důležitý. Tak to je skvělý. No a
1: já jsem se chtěla zeptat pana Okamury, ano, jestli by mi nezodpověděl otázku.
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím, můžete pokládat rovnou mě, já teda, jestli dovolíte, bych si vzal to slovo, protože to je důležité. Takže hlavně mě, hlavně mě nepřerušujte. Tak a teď máte slovo, prosím, tejte se.
1: No, slyšela jsem, že jsou teďka spousta reklam na akci Československo hledá superstar. Tak by mě zajímalo, proč se jí zúčastňují cizí státní příslušníci, kteří přijedou z Anglie, z Irska, z Filipín, nebo já nevím odkud. Bodaj si tam do nosu, házejí tam šablema, propichujou se tam.
2: Ano, přesně. Já bych na to zareagoval. Jako musím říct, že mi poměrně mluvíte z duše. Jedna věc, co nemáte pravdu, to není žádné Československo hledá superstar. To je prosím vás česká superstar. Jo? Tohle to opravdu, jako to si pletete s takovým nějakým tím talentem. Ale tady toto je česká superstar. Jo? A prostě já opravdu nechápu, jako že tam jsou sami cizinci. A naprosto to, nejste nahoru členkou SPD?
1: Ne,
2: no, tak to doufám, že brzo budete, protože řekla jste to bezvadně. Takže já s tím naprosto souhlasím.
1: A hlavně sama Ukrajina je tam.
2: No tak samozřejmě, tak to vůbec, to bych vypráskal. A samozřejmě, já bych nejenom soutěžící, kteří teda doufám, já bych nejradši to, my to možná ještě tady s ministerstvem kultury probereme s Otíkem Klempířem, že bych, kdybychom tam šli sami za porotu, možná já bych to obstaral, že bych prostě možná, protože podívejte se, ta farná, že jo, to je Polka, že jo, co tam s paní Farnou, takže Farná pryč, Habera Slovák pryč, takže možná bych tam nechal Leoše a vedle Leoše bychom mohli třeba já, Otík Klempíš a tohle, že bychom to odporocovali a účinkující samozřejmě účinkující budou pouze z České republiky a budou povinně v krojích. Připouštím, Chodské.
1: Můžou taky.
2: To nevím. No ale vlastně tak možná pan premiér, tak to dohodneme, že pan premiér vlastně taky. Tak dobře, Slováci můžou.
1: Dá výjimku nějakou.
2: Jo, no takže připouštíme Chodské, Slezské kroje, připouštíme Slovenské, ale prosím vás pěkně, opravdu to už opravdu jako je maximum a my samozřejmě budeme tohleto jako chtít, protože Československo prostě, nebo Česko hledá superstar, musí mít českou superstar, takže to já naprosto s vámi souhlasím.
1: No, ať dají šanci mladým lidem, kteří jsou velice, velice šikovní.
2: No přesně, tak my tady máme spoustu mladých šikovných lidí, tak nevím, jako proč by měli koukat někam do zahraničí, že jo. Samozřejmě v té politice tam je to trošku jinak, tak tam samozřejmě, když se najde nějaký Japonec nebo Turek, nebo tak to nevadí samozřejmě, ale jako opravdu jinak teda preferujeme pouze a jenom české umělce.
1: Výborně, tak jste mi nahrál, to je výborně.
2: Jo, takže,
1: vám chtěla poděkovat a já si vás pamatuju ještě za mladé, když jste chodil na Štvanici, pamatujete?
2: No tak samozřejmě, já velice rád štvu, já štvu pořád něco, někoho, takže jako Štvanice to je moje.
1: A co tam byl ten skejťáci, že jo, tak jsme, já vím, že jsme několikrát spolu mluvili taky, takže to.
2: No, vždycky, ano, skejťáci, tak určitě si vzpomínám, že jsem tam také určitě skočil nějakého backflipa, že jo, podobně, že jo. Nějaké to olíčko jsem tam zkusil, no to tak já umím všechno v podstatě.
1: Jasný, a hlavně to zábradlí se vám povedlo.
2: Jo?
1: Jak jste jel na skejtu potom zábradlí, to si pamatuju.
2: No vidíte, já si ho taky pamatuju, krásně jsem jel, že jo? No. To bylo lepší, než mám s tobou dohromady.
1: Výborně.
2: Že jo?
1: Takže děkuji za zodpovědný dotaz a uvidíme, co se s tím udělá, protože já se nechci dívat, jak si tam někdo píchá do očí nějaký hřebiky a
2: tohleto.
1: To není talent, tohleto.
2: No jistě,
1: A ještě postoupí do finále, ani náhodou.
2: To je otázka politiky, to můžou nechat na nás, my budeme píchat hřebíky do oka migrantům.
1: No, anebo úplně někam jinam.
2: No, přesně tak. Takže výborně. Jsem rád, že jsme si porozuměli a přijďte, prosím vás, vyplňte dotazník a pojďte vstoupit do SPD. Vidím, že jste jedna z nás.
1: Bez vás, takže děkuji za...
2: A počkejte ještě, když teda ještě jsme mluvili o té superstar, tak vlastně vy zníte jako taky, že jste teda evidentně arijský typ, tak zaspívejte taky něco, kdybyste třeba se přihlásila vy, abych vás nechal projít.
1: No já bych se tam, věkově bych se tam nevešla.
2: To změníme samozřejmě. No, to změníme, až tam budeme my.
1: Přepíšete mi datum narození,
2: no
1: jo?
2: To víte, že jo, to my změníme. Zkuste to, něco zaspívejte. Něco českého, ne, krásného. Skákal pes přes oves, pojďte.
1: Oves přes zelenou louku, čerzanin, myslivec, péro na klobouku, tralala.
2: Postupujete do dalšího kola, gratuluji vám. Naschledanou.
1: Výborně. Tak jo, papa, naschled.
0: Já vám taky děkuju, mějte se moc hezky, nashledanou. Dámy a pánové, no tak jsme probrali s Tomiem Okamurou Superstar, která nás čeká od září. No nicméně, pojďme dál, máme ještě dost času na to, abychom přivítali v našem vysílání další známé osobnosti. Takže volejte právě teď 257 400 999.
3: Posloucháte live. Jak se do rádia volá, tak se hvězda ozývá.

0: Tak to byla Kristýna na Frekvenci 1 a teď už opět někdo z vás, kdo se bude ptát známé osobnosti. Dobrý den a krásnou neděli, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Mám taky.
0: Dobrý den, kdo je u telefonu, pardon?
1: No, tady Pavel Dubšík.
0: Ano, Pavle, já vás zdravím, tak s kým byste si rád promluvil?
1: No, s bývalým premiérem Petrem Fialou.
2: Ano, krásný den, já vás zdravím srdečně ze studia a jsem rád, že jste si na mě vzpomněl. Tak ptejte se, na co chcete.
1: Já se vás chci zeptat, jestli vaše čtyřleté období, když jste byl premiér, nebylo pro vás černým obdobím.
2: Ne, to bylo krásné období, velice rád na to vzpomínám.
1: Nestydíte se za to, že jste nám s paní Pekarovou nepletli ty svetry?
2: Prosím vás, já myslím, že to byla dobrá rada, my jsme to mysleli dobře, Markétka také s těmi svetříčky a myslím si, že jsme Putinovi ukázali tím, jaký jsme borci, že jsme se nezalekli, že jsme si vzali ty svetry a neodebírali zbytečně tolik té energie drahé. Takže já myslím, že toto bylo správné prostě.
1: Ještě se vás zeptám, nebojíte se a nemáte černé sny z pana Vladimíra Putina?
2: Co jestli kvůli němu nemám, prosím pěkně?
1: No, jestli nemáte zlé sny?
2: Absolutně vůbec ne, já myslím, že jsme to zvládli bezvadně, my jsme vyslali ty signály, myslím, že ty signály byly přijaty, no a vlastně myslím si, že i proto dnes už to vypadá velice nadějně, že za pár let bychom mohli zvítězit. Nebo aspoň za nějakých 5, 10, 15 let bychom mohli dosáhnout nějakého příměří. A myslím, že to je velmi dobrý výsledek.
1: Ano, a já se vás ještě zeptám, nebylo vám lépe, když jste byl rektor Masarykovy univerzity?
2: Ani ne. Mě bylo líp v té sněmovně, prachy lepší, byl jsem tam šéfem, tak co mi chyběl, teď nevím, proč jsem tak upřímný vlastně, ale no, budiš, řeknu to takhle, velmi rád jsem sloužil lidu.
1: Ano, my vám za to děkujeme.
2: Není vůbec za co, měli jste štěstí, že jste měli skutečně premiéra, který opravdu takový neměl období. Podívejte se, Standa Gross, ten byl křišťálovější než křišťál a já jsem byl ještě křišťálovější než křišťál. A myslím to rozhodně upřímně a upřímněji než Standa. Takže
1: vám řeknu, jestli můžu, pozdravujte pana ministra zdravotnictví, pana ministra Válka.
2: Ano.
1: Že mu všichni v Ivančicích děkuji, že zavřel porodnici.
2: Dobře, vyřídím. Píšu si, Peci Válek, vyřídit, porodnice super, zavřeno. Jo. Dobře, ano, takže vyřídím to a nemusíte nám děkovat. Všechno v pořádku. Já vím, že vy jste takový vděčný občan, ale my jsme to dělali pro vás a rádi všechno.
1: Upřímně děkujeme.
2: Není zač. Mějte se krásně. Naschledanou, díky. No a pak, že mě nikdo nemá rád.
0: Tak se mějte moc hezky, děkuju za telefon. Naschledanou. Tak dámy a pánové, tak i na Petra Fialu jsme vzpomněli, kde je mu vůbec konec, už jsem ho dlouho nikde neviděl, ale každopádně vždycky se rád vrátím do minulosti a občas si tady i v lifeu připomenu některé známé osobnosti, které už jsem třeba velice dlouho nedělal a velice rád vždycky si takhle vzpomenu na někoho. Takže pokud vás napadá, buď to nějaké retro, ale klidně to může být i současný politik nebo umělec, tak máte ještě dneska šanci si s ním nebo s ní promluvit. Telefonní číslo sem ke mně do studia je 257 409.

0: Tak, Shakira na frekvenci jedna, dámy a pánové. No a teď už dám příležitost a slovo někomu z vás, který se dovolal v těchto okamžicích na náš telefon 257 400 999. Tak jsem zvědavý, kdo to bude. Dobrý den, tady frekvence jedna, Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tak pan Bedřich.
0: Dobrý den, pane Bedřichu. Tak povídejte, kdo to dneska bude?
1: Pan Babiš.
2: Ano, Bedřichu, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Rád vás slyším, tak co prázdniny?
1: Dobrý.
2: Dobrý, co jste dělal?
1: Já pojedu potom do Švýcarska za 14 dní.
2: Do Švýcarska? No, tak vidíte, no. Si koupíte hodinky.
1: Asi já.
2: No, já taky pojedu právě na dovolenou, je to tajné, kam jedu, já jsem to neříkal, aby tam nechodili ty fanoušky a nechtěli ty fotky a taky ty bulváry a tak, aby nejezdili tam novináři, ještě přijede ta Pokorná, ještě Zdislava, ještě tam, no. Takže jsem to neřekl, kam jedu, ale jedu na dovolenou. No a kdy vy pojedete pryč?
1: 21.
2: Tak to je dost času. Bedřichu, prosím vás, vy jste člověk, kterého vás znám, už jste voláte několikrát, že jste zodpovědný člověk. A já právě teď jedu, jsem dal juchelke, jsem dal boty, teďko na hory, měl narozeniny. No a já s ním jedu právě na ty hory. Na dovolenou. No. Neřeknu kde, ale jedem na hory. A potřeboval bych něco doma, jestli byste jako mohl tam přijít. A, víte, já mám, jak víte, mám Monike, jo, mám zahrádku. No. A samozřejmě mám zahradníky a zahradníky má taky dovolenou. Takže já bych potřeboval, jestli byste mi tam nepřišel zalít, co budu pryč.
1: Jako pohlídat.
2: No, pohlídat a zalít.
1: Ano.
2: Teda myslím, samozřejmě zahrádku, ne Monike.
1: Zahrádku, to není žádný problém.
2: Jo, umíte to?
1: Umím, no.
2: Jste dobrý kropič.
1: Ano.
2: Dobře, no tak hrajte se. Já budu teď pryč, já vám tam domluvíme se, kde vám nechám klíče. Nebo Monika vám vlastně otevře, ona tam bude někde. Ona tam bude na vás čekat, Monika vám dá klíče, ale to víte, ona to dělat nebude. Na Jelína, jo? No, a vy byste kropil.
1: Ano.
2: Jo? Já vám tam nechám všechny ty věci, co potřebujete k tomu, abyste prostě mi tu zahrádku prostě tam pohlídal a by to všechno bylo správně.
1: A kde je ten dovolenou?
2: No, dneska už jedu vlastně, no, tady koukám, máme odjezd za chvíli.
1: Jo. Já vím proč, protože paní Uchylka měl narozeniny neměl.
2: No právě Uchylka měl narozeniny, já jsem mu dal boty.
1: Pěkný boty byly, pěkný.
2: Že jo, dohor, takže my jdeme dohor šlapat. No jo. A doma zůstane manželka a prostě potřebuje zahrádku pokropit, takže bych vás o to požádal, jestli jste přišel. Vy jste takový zodpovědný, já vás znám tady z vysílání, co?
1: Já přijdu.
2: Přijdete? Tak, no tak přijďte, prosím vás, a já vám za to budu vděčný, já vám dám třeba fotku a dám vám pěkné balení dobrých párků z Kostelce.
1: Ano.
2: No tak výborně, tak jsme domluvený.
1: Tak, ano.
2: Tak dobře, tak přeji, ať vám to dobře stříká.
1: Ano.
2: Tak jo, mějte se krásně a pozdravujte prosím vás Monike, dáváte tam klíče a dejte mi na ní pozor, jo?
1: Ano.
2: Tak jo, mějte se krásně, hezký prázdniny a my jedem nahoře. Ahoj.
1: Naschle.
2: Naschle. Juchelke, už jdu.
0: Tak, já vám děkuju za telefon, mějte se krásně, Bedřichu.
1: Vy taky, naschledanou.
0: Naschledanou, mějte se. Tak pan Bedřich se vy rád jako do Průhonic a pan Babiš do hor. Tak přátelé, já myslím, že pro dnešek to bylo až dost. Já jsem rád, že jste volali, že jste poslouchali a doufám, že příští týden se opět zúčastníte, ať už pasivně nebo aktivně. Já se s vámi loučím, přeju vám krásné prázdniny, krásný další týden, hodně sluníčka, ne zase tolik, aby vám to dělalo nějakou potíž samozřejmě. Tak akorát. Mějte se krásně, žijte svůj life skvěle a ahoj.
3: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.

0: 14 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Já vám přeju krásné letní odpoledne. V Evropské unii platí nová pravidla pro používání umělé inteligence. Velký zájem o městské byty mají lidé v ostrově nad Ohří na Karlovarsku. A archeologové v jihozápadní Amazonii objevili téměř 400 dosud neznámých monumentálních útvarů vyrytých do země. Poslechněte si detaily. V Evropské unii platí nová pravidla pro používání umělé inteligence, tedy takzvané AI. Znamená to třeba to, že uživatel musí vědět, že komunikuje s takzvaným chatbotem či jiným neživým systémem. Také deepfake, tedy obrázky, videa či zvuky vytvořené pomocí umělé inteligence, musí být označené, že nejsou reálné. Velký zájem o městské byty mají lidé v ostrově nad Ohří na Karlovarsku. Radnice nabídla 2 byty, ale zájemců bylo 11. Proto se hledá další řešení, jak vyřešit mladým problém s bydlením. Třeba i s případným snížením nájmů. Město láká nové obyvatele, aby se v ostrově usídlili. Jak doplňuje starosta Pavel Čekan.
3: Rada na posledním jednání vybrala 2 zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů a další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů, takže věřím tomu, že opět bude zájem a že se nám přihlásí lidé.
2: Díky zvýhodněnému nájemnému, které je 100 korun za čtvereční metr bytu a předem stanovené době pronájmu, získají mladí dostatek času vytvořit si potřebné zázemí a připravit se na dlouhodobé bydlení. Zvýhodněné nájemné budou platit přes 3 roky, potom buď najdou vlastní bydlení, nebo se jim nájem zvýší na cenu, která bude průměrem vysoutěžených nájmů z licitací. Prefektura ve francouzském departementu Moselle vyzvala obyvatele 5 obcí, aby do odvolání zůstali doma. Tam hoří totiž sklad, opatření se týká 30 000 lidí. Sklad spadá pod směrnici nazvanou Seveso o nakládání s nebezpečnými látkami. Archeologové v jihozápadní Amazonii v jihu Ameriky objevili téměř 400 dosud neznámých monumentálních útvarů, které byly vyryté do země. Píše to deník The New York Times. Obrazce dokazují, že tropický prales nebyl před příchodem Evropanů nedotčenou divočinou, ale místem vyspělých a početných společností. Geometrické obrazce tvořené příkopy, náspy a vyvýšeninami můžou být staré víc než 2,5 tisíce let, uvedli vědci ve studii zveřejněné v odborném časopise Nature. 3 zápasy nabízí dnešní program první fotbalové ligy a představí se oba úspěšní účastníky evropských pohárů. Jablonec nad Nisou i Hradec Králové. Východočeši před duelem s Bešiktašem Istanbul ve 3. předkole evropské ligy nastoupí od 17:30 na stadionu Bohemians 1905. Jablonecký tým se bude chtít před 3. předkolem konferenční ligy proti Rize dobře naladit v Pardubicích. Tento duel začíná ve 20 hodin. No a už za hodinu, tedy v 15, nastoupí Olomouc proti Mladé Boleslavi. Hanáci v úvodním kole domácí soutěže zůstali bez bodu. Naopak Středočeši porazili před týdnem v Brně nováčka Artis.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude oblačno i místy slunce, přehánky jen na horách, no a teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31, ale zítra se nám vrátí africká parna, bude 31 až 36 stupňů na jihovýchodě Moravy až 39.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: D1 hned 3x z Brna na Prahu, zpomalte za sjezdem na Ostrovačice, je tam nehoda. D1 z Vyškova na Brno, za sjezdem na Brno Slatinu, tam se taky tvoří kolony, štosují se od kilometru 197, je to na 15:45. A zpomalte i za sjezdem na Chodce Rady ve směru Brno Praha na 29. kilometru, až ke Šmejkalce se nám to štosuje, tak pevné nervy přejeme. A teď už s Markem Maláškem na Frekvenci 1.
1: Tak v této hodině se vám postaráme o tu nejlepší muziku, která se do nedělního odpoledne samozřejmě hodí a přihodím i nástřel akcí, které se budou hodit na příští víkend. Tak mi vydržte. No a pojďme se rovnou pustit do té nejlepší muziky. Tak hezkou neděli.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
4: A Marek

Ty právě teď na Frekvenci 1 dohráli Mersino a já jsem slíbil nás cel akcí na příští víkend. Tak poslouchejte dobře, v Litomyšli chystají právě o příštím víkendu pivní festival. V Pardubicích zase velmi oblíbený, vlastně takový festival pro celou rodinu, Friendfest 2026, takže nebudou chybět auta, motorky, zbraně, koně, westerny, móda, taky gastronomie, no a tuž dobré muziky, David Koller, Marpo, zkrátka všichni si tam z rodiny přijdou na svoje. Na Zlínsku ve Velehradě, tak tady to bude zase rekonstrukce bitvy z dob Velké Moravy a v Hlučíně, to je Moravskoslezský kraj, mají v plánu Guláš Fest. Spojený i s tím pivním festivalem, to se myslím k sobě docela hodí, ale ten, kdo je spíš na víno, no tak v Hodoníně Svatovavřinecký festival. A pokud je libo spíš muziku, tak právě teď za Frekvenci 1 posílá Meghan Trainor.

0: Oceán a Petr Muk, no, chystá mi chlapíka, který si říká Luis Capaldi, ale ještě předtím se nachystal jiný chlapík. Odborník na dopravu. Tak, Kláďo, pojďme kousnout do toho kyselýho jablíčka.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: No, mírné zdržení na nás čeká v jihočeském kraji, v metropoli, na D3 na obchvatu Českých Budějovic. Ve směru z Prahy na Dolní Dvořiště i obráceně se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Mírně se zdržíte, no a pozor, na rozhraní Lounska a Karlovarska v Doupovských horách, tedy na rozhraní Ústeckého a Karlovarského kraje na 194. Pozor mezi Valčí, Vrbicí a Podbořanským Rohoscem, je tam bouračka motorky, na místě zasahuje záchranka. Tak jezděte opatrně a třeba s frekvencí 1.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

frekvenci 1 taky Mr. Big. No, pomalu, ale jistě se v redakci chystají zprávy a v těch se podíváme taky na 17. ročník drumbassového festivalu Letitrol.

0: i Michala Hrůza anebo Eurythmics.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Dobré odpoledne. Zestátnění ČEZu bude pro pražskou burzu zdrcující, varuje její ředitel. Současné počasí ničí Alpy a hlavním trenérem Litvínova bude Robert Reichl. Zestátnění energetické skupiny ČEZ bude pro pražskou burzu velkou ranou, nikoli ale ranou smrtící. Před několika lety by přitom stejný krok učinil z pražské burzy nevýznamný trh. Výši indexu ale může po odchodu ČEZ vykompenzovat jen uvedení na trh její dceřiné firmy ČEZ Energy, zaměřené na distribuci a obchod, nebo i možná částečná privatizace pražského letiště. Na pražské burze navíc v posledních letech posílili i další podniky. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl generální ředitel burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. Ideální by ale podle něj bylo mít na burze jak skupinu ČEZ, tak její dceru ČEZ Energy. A teď hořící Morava. Dva lidé, z toho jeden těžce, se nad ránem zranili při požáru střechy a půdy rodinného domu v Řimicích u Bílé Lhoty na Olomoucku. Zasahoval tam taky vrtulník. Škoda byla vyčíslená předběžně na 1,5 milionu korun a příčiny požáru se zatím vyšetřují. A škodu téměř milion způsobil večer požár střechy rodinného domu v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku. Nikdo při něm nebyl zraněný a příčina vzniku požáru se taky vyšetřuje. U Severočeského jezera Most dnes skončil 17. ročník drum'n'bassového festivalu Lady Droll. Třídenní program nabídl vystoupení víc než 130 zahraničních umělců, 6 tematických stagí i 3 živá vystoupení. Na sever Čech přelákal 25 000 lidí z 80 zemí. Na akci po celou dobu dohlížela pořádková policie a ta i dnes při odjezdu kontrolovala účastníky, uvedla severočeská mluvčí Miroslava Golgovská.
3: V souvislosti s konáním festivalu Let It Roll jsme zaznamenali několik desítek protiprávních jednání, spočívajících zejména v řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, zdržení návykových látek, dále drobné krádeže a výtržnictví. V průběhu dnešního dne návštěvníci festivalu opouštějí areál. Policisté při odjezdu provádí kontroly odjíždějících řidičů, zejména na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek. Několik řidičů pod vlivem v průběhu dneška v minulých dnech již policisté řešili.
2: Festival se letos konal podruhé v severočeském Mostě, kam se přesunul z bývalého vojenského letiště v Milovicích ve středočeském okrese Mladá Boleslav. Málo sněhu v zimě, teplé jaro a dlouhotrvající vedro zhoršují v Alpách podmínky pro horolezce a turisty. S odkazem na odborníky na to upozorňuje agentura DPA. Kromě trhly na holého ledu na túrách po ledovcích existují i další nebezpečí, protože horko rozmrazuje takzvaný permafrost. Ten ve vysokých nadmořských horách funguje jako lepidlo, které drží pohromadě kameny a kusy skal. Pokud ale rozmrzne, hrozí skalní sesuvy.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska do 31, zítra od 31 do 39 stupňů bude. To znamená návrat letního pekla. Zítra tak ubude ještě mraků a nejvíc bude na jihovýchodě Moravy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: D3 na obchvatu Českých Budějovic z Prahy do Dolního Dvořiště i opačně hlásí malé zdržení, jezdí se jen jedním jízdním pruhem. Pozor na rozhraní Lounska a Karlovarska v Doupovských horách na 194 mezi Velčí Vrbicí a Podbořanským Rohoscem, je tam bouračka motorky. Opatrní buďte i na sousedním Litoměřicku, na Brozanech nad Ohří máme nehodu dvou osobních vozů. Bouralo se taky v okrese Zlín, v Otrokovicích na třídě Osvobození, je tam vážná nehoda. Cyklisty, probíhají záchranné vyprošťovací práce. No a bouralo se také k severní kousek od Beskyd v okrese Vsetín u Velkých Karlovic na silnici 481. Tam taky řeší vážnou nehodu cyklisty, probíhají záchranné vyprošťovací práce. Bezpečně dojeďte. S Markem Maláškem pochopitelně.
0: Láďo, prosím tě, co bys řekl, že patří mezi symboly Brna?
2: Symboly Brna, Špilberg, Špila z Šalina, co ještě?
0: No počkej, to je tramvaj a tak...
2: Dobře, tak hrad, dobře, Špilberg, potom kostel, katedrála, Pavlov, že jo?
0: A... Drák.
2: Drák, brněnský drák taky.
0: Pokroucené fiály.
2: Dobře, ten zvláštní takový ten předmět na náměstí Svobody.
0: Orloj,
2: říká se mu Orloj, ano.
0: Hodinový stroj.
2: Hodinový stroj. Co ještě k Brnu?
0: Pak taky Jošt.
2: Jošt.
0: Soka Jošta, ano.
2: Aha, dobře, ano. Galerie, divadla.
0: Může být.
2: Jasně, na provázku, bez provázku.
0: Vila Tugendhat, že?
2: Ano, Vila Tugendhat, přesně tak. Zelený trh, Moravský náměstí.
0: Ale ještě něco takového, co žádný jiný město nemá.
2: co žádný jiný město
0: nemá. Paměťhodnosti, ano, pěkný stavby, jasný.
2: Přehradu taky má i Praha, co jiné město nemá, jo. Tak teď mě vůbec nic nenapadá.
0: No, on totiž je jeden fenomén, o který Brno přijde.
2: Ajaj. Vůbec netuším.
0: Netušíš.
2: Ne, Brno má všechno, co má mít a teď o něco
0: ano,
2: přijde.
0: Ano, to řekl moc hezky. No, teď prostě jeden tenhle ten signature prostě jako už nebude.
2: To
0: má to leco dočinění s párou. Furt nic?
2: Jako parní lokomotiva. Ne, to ne.
0: Ne, to to nebude.
2: Vůbec netuším.
0: No, dozvíš se, dej mi chviličku.
2: Tak jo.
4: To nejlepší z muziky. A Marek.

0: po čtvrt na čtyři a to je přesně ten čas, kdy pokud se vracíte z Jižní Moravy po D1 směrem Praha, budete tvrdnout v koloně. Přesně tak. No já bych v Brně raději na chviličku vydržel a bohužel teda hořce zaplakal nad, myslím, legendárním fenoménem moravské metropole a tím souláďo, ještě pořád nevíš?
1: Ne, vůbec netuším. Říkáš něco s párou?
0: No.
1: Jako sauna?
0: Jsou to kamaráde kouřící značky.
1: Kouřící značky?
0: Neslyšel jsem to nikdy.
1: Kouřící? Ne, neslyšel.
0: No, ne, takhle, aspoň co já vím, byli na Moravském náměstí, potom ještě u úrazové nemocnice. No, je to vývod parovodu a na té trubce je prostě značka. Takové to švejkovské řešení, které vymyslí jenom chytrá hlava, odkojená ponávkou, víš?
1: Jo, takže té značce se kouří z hlavy.
0: Vlastně jo, ano, ano. Tak no. Tenhle, a to, toho jsi tam nikdy nevšiml?
1: Ne, nikdy jsem si to, a tam asi chodím jenom v létě.
0: Ono je to, ano, přesně tak, ono je to no, jako vidět zimě, víc v zimě, když tam opravdu z toho ta teplá pára jako stoupá. No tak teplárny to vymění za úspornější horkovody a tím pádem, bohužel, tak nějak jako končí období páry v Brně, no.
1: A to je škoda, já jsem si to ani neprohlíd, teda.
0: No tak.
1: Bo kdy to končí?
0: Láďo, oni někteří jako zůstanou.
1: Ježiš.

0: ale dobrá zavčas, zpráva.
1: Víš, jak to je, no.
0: Tak dobře, takže dobrý v zimě jedu do Brna.
1: Přesně tak, dobrý věci většinou se neohřejí dlouho a
0: jo, takhle.
1: Ani v Brně, no, bohužel.
0: Jedu tam hned.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Minutu před půl čtvrtou a svítání, to si může dovolit jedině Frekvence 1, takto, od Lucie. No jak to vypadá na silnicích, to probereme s Láďou záhy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jak, Láďo?
2: Tak bourá nejenom osobní auta, ale taky cyklisté a motorkáři. Opatrní, buďte pod Šumavou v okrese Český Krumlov ve Vyšším Brodu v ulici Míru. Máme hlášenou nehodu osobáku s cyklistou, na místě policie, hasiči a záchranka. Opatrní buďte také v Brdech pod Medníkem v Hradišťku v okrese Praha Západ ve Středočeském kraji. Narazíte na nehodu dvou osobních vozů. Bouralo se taky na dálnici D46 na 5. kilometru a na 5,5. kilometru máme nebezpečnou situaci, leží tam pneumatika na vozovce. No opatrní buďte i na D11, na trase od Hradce Králové na Prahu stojí parouchané auto na 53. kilometru. Tak bezpečně dojeďte, pochopitelně ve společnosti F1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Z toho nejlepšího od Frekvence 1 taky OMD. Za 5 minut máme 3:15. No, to víte, někteří nedělní odpoledne tráví ve studiu, ale jiní kolegové, třeba Ondra Albrecht, tak ti vyrazili do terénu. Ale za vámi, za posluchači, a to na jedno z nejoblíbenějších výletních míst v Česku. Dnes totiž pozor do Mariánských Lázní, kde rozdávali letní dárky od Dr. Max. Tak já už bych měl mít Ondřeje na lince. Ondro, jak to tam vypadá? Slyšíme se?
1: Ahoj do studia, zdravíme se. Naučné stezky Klacka tady u Mariánských Lázní, kde jsme opět vyrazili jako Frekvence 1 a taky Dr. Max jako jeden tým. Přivezli jsme samozřejmě věci, které se hodí na letní výletování, opalovací krémy, voděodolné náplasti a další věci, které se hodí mít baťušku, ale taky poukaz na 1000 korun na nákupy Dr. Max. No a ten získá ten, kdo byl první. A to byl kdo?
2: Pavel Junker ze Sokolova.
1: Pavle, vy jste nás čekal i s kolem, jste vyhlížel.
2: Zákeřně jsem tady stál mezi stromama.
1: Jak dlouho jste nás čekal?
2: Půl hodiny.
1: Půl hodiny. Kde jste slyšel, že tu dnes dorazíme?
2: Dneska ráno doma v Sokolově.
1: A hnedka jako vy jste si řekl, že prostě vyrazíte?
2: No hned ne, po obědě až sem.
1: A jak je to daleko ze Sokolova?
2: Necelých 30, 25, 26.
1: Takže i taková zdravotní výška.
2: No, já bych stejně, jestli jedu nebo tam, tak je to úplně jedno. Jo.
1: Takže teďka ještě cesta zpátky, ale už kupovanou na 1000 korun. No tak super, já vám gratuluju.
2: Fronty u lékárny.
1: A co budete pořizovat? Nějaké vitamíny, minerály?
2: No, nějaký ten Olfen gel na záda, takovýhle věci, no.
1: Určitě, tak ať se hodí, tak šťastnou cestu domů vám přeju.
2: Děkuji.
1: A mějte se krásně a zase někdy příště. A vy poslouchejte dál Frekvenci 1, abyste věděli, kam za vámi vyrazíme někdy příště. Ondra se loučí, ahoj.
0: No prosím, tak Pavlovi ještě jednou velká gratulace. Partnerem soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max, ať už vyrážíte k vodě, na výlet, trávíte aktivní dovolenou, anebo třeba i na festival. V lékárnách Dr. Max vám navíc rádi taky odborně poradí. Víc informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.

0: vydrželi, tak jdeme na zprávy.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: Přeju příjemné letní odpoledne. Na začátku dalšího letního týdne se vrátí saharské počasí. Skoro 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích a Heřmanův městec na Chrudimsku vypuzuje autobusy. A tady jsou detaily. Ještě jednou pěkné odpoledne. Na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty od 36 stupňů do 40 stupňů Celsia čekáme. Možná bude i 42. Meteorologové nevylučují v dalších dnech další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne bude i 36 stupňů na jihovýchodní Moravě až 39. No a 30 bude dokonce i na horách v 1000 metrech. A čekáme jen málo mraků a skoro žádný déšť. Téměř 60% útrat za potraviny, za jídlo a pití a taky drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body víc než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíc z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Analytik společnosti NIQ Karel Týra k tomu říká.
3: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev prodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
2: Teď z hudebního světa. Už víme, kdy bude pohřeb Glenna Hansarda. Irský zpěvák, kytarista a skladatel zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě na motorce v severním Dublinu. V Irsku byl mu 56 let. Na facebookové stránce Hansarda je prohlášení, pod kterým je podepsaná jeho rodina, která je hluboce dojata projevem lásky a podpory lidí z celého světa. Děkuji všem za sdílení vzpomínek. Glennův pohřeb se bude konat v úterý 4. srpna od 1:30 odpoledne v katedrále svatého Patrika v irském Dublinu. Před katedrálou bude nainstalovaná aparatura, ale rodina doporučuje sledovat všechno přes internet na webových stránkách. Děkuji za květiny, které lidé nemají nosit. Míříme na východ Čech. Heřmanův městec na Chrudimsku se rozhodl vytlačit z náměstí autobusy. Ty prý jen jezdí vzhled centra města.
4: Pro autobusy, které potřebují delší odstavení, je tady nově k dispozici plocha za drážní budovou u terminálu. Radnice si od změny slibuje, že z náměstí zmizí dlouhodobě odstavené vozy, které prý kazí vzhled centra, ale také omezí zbytečné přesuny autobusu mezi terminálem a centrem města. Na dodržování nových pravidel už dohlížejí strážníci. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informují Severočeši na webu Litvínova. Asistenty v klubu, které uhájil extraligovou příslušnost baráži s Jihlavou, jsou Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: Jak jsme říkali, na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty taky dost často mezi 36 a 40 stupni, možná bude i 42. A není vyloučené, že v dalších dnech padnou další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne čekáme 31 až 36 stupňů, na jihovýchodní Moravě až 39 a na horách taky 30. A bude jen málo mraků, na skoro žádný déšť.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: No a ještě nesmí chybět dopravní informace, opatrní buďte na chomutovské dálnici D7. Na trase od Chomutova na Prahu na příjezdu do hlavního města na 2. kilometru máme nehodu, dvou osobních vozů částečně blokují dopravu. Plzeňská D5 na trase od Plzně na, tedy od Prahy na Plzeň hlásí na 83. kilometru taky karambol. Dopravní nehoda je taky hlášená z okresu Hradec Králové ve Smržově na silnici 89. No a pozorní buďte také v obci Strážný na Prachaticku, kde je nehoda dvou osobních vozů. Tak bezpečně dojeďte s F1-čkou. No a během odpoledne, během neděle je s vámi Marek Malášek.
6: Tak ty říkáš, že příští týden zase tropí teplotní rekordy.
2: Přesně.
6: 42 stupňů.
2: Jo, jo.
6: Pomáte ses?
2: No já ne.
6: Ty ne.
2: To počasí tam nahoře.
6: A nemůžeš těm lidem říct aspoň něco okoličtějšího?
2: Tak někdo má rád to teplo, vem to z té pozitivní stránky. Já konečně nebudu mrznout. Mně je pořád zima.
6: No tak hlavně, že je Láďa v teplíčku. To je fantazie. No přátelé, pokud byste uvažovali nad tím, že byste v těchto tropických dnech nevyráželi třeba do Chorvatska, tak podobně. Chorvatsko už přišlo za vámi.
2: Ano, to je pravda, vy nikam nemusíte.
6: Tak.
2: Jo.
6: No, tak já bych měl tip, kde byste si to Chorvatsko jako u nás mohli fantasticky užít.
2: Jako v mrazáku někde nebo u vody.
6: To jsem nemyslel. Víš, jako na jaký výlet vyrazit.
2: Jo, dobře.
6: No, ale do té doby ještě. Richard Miller taky, Anaka a Ivan Tásler. To jedním slovem baroko.
5: To nejlepší z muziky. A

0: Prověřená harcovnice, to je šer v éteru Frekvence 1, kdy máme 2 minuty po 4:15. No, já mám pro vás připravenou pozvánku k dalšímu poslechu podcastu Jana a výlety na míru. Místo klasických památek na ty zapomeňte, se společně s Janou Knížkovou a Mírou Michálkem vydáme zatím nejlepším pozor, co Jižní Morava nabízí, ale na talíři.
1: Teďka to vezmeme trošku úplně z jiný strany. Protože už jsme tady byli, tak vás vezmeme na jihomoravský trip trošku jinak.
2: Trip. Myslíš pěkné české slovo výlet.
1: Trip, přesně tak. Já tady mám totiž napsaný tip a jak jsem se do toho zaciklil, říkám, tak to opravím na trip.
2: To je dobře, že se cyklíš to.
1: Jsem trošku tripnej, víš?
2: Nejhorší je, když přestaneš mít cyklus.
1: Pro mě je nejhorší, když nějaká přestane mít cyklus.
2: No právě.
0: No, projede se hned několik nejlépe hodnocených bister oceněných v jihomoravském gastroprůvodci od Boskovic přes Šlapanice, Velké Pavlovice, Břeclav, Mikulov, Znojmo až po Židlochovice. A když to dáte, přátelé, na kole, tak to bude naprosto fantastická kombinace.
1: Právě, že je to vlastně i krásný výlet, pokud máte rádi tyhle gastronauty.

0: A foodies se tomu teďka říká moderně, foodies, no. A jezdíte rádi po takových podnicích, tak se to dá krásně na té Jižní Moravě spojit právě s kolem. A my to tak uděláme.
1: Já miluji výlety, které jsou zakončený jídlem. Mm-hmm. Já vlastně vůbec jako třeba jízda na kole mě absolutně neobšťastňuje, ale když vím, že se zastavíme.
0: Že na konci je tohle potěšení, tak to je přesně tady.
2: No nebudou chybět samozřejmě tipy na originální podniky, skvělé snídaně, branče, burgery, asijskou kuchyni anebo dezerty. Takže pokud hledáte prodloužený víkend plný dobrého jídla, vína a taky krásných míst, tahle epizoda podcastu Jana a výlety na míru, tak ta je přesně pro vás. Tentokrát totiž vyrážíte na Jižní Moravu za jídlem.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Elbuken Candle na frekvenci 1, kdy máme půl páté. No, pomalu, ale jistě se blíží taky dopravní špička. To vypadá na D1, D8. Co, Láďo?
1: Přesně tak. Praha, Brno.
0: Že já jsem si nevsadil.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak pojď.
1: Ano, D1 okolo Brna se nám plní kolonami a taky na příjezdech do Prahy počítejte, že se zdržíte nějakou tu dobu. D1 124. kilometr z Prahy na Brno, na Vysočině stojí poruchané auto. Opatrní buďte, ale také v jiných částech republiky, třeba v Pardubicích máme hlášenou nehodu dvou osobáků v Husově ulici. Opatrní buďte i v Ústí nad Orlicí, taky v Husově ulici, v Ústí nad Orlicí, stejně tak v Pardubicích shodou okolností. No a D8, ta nám hlásí poruchané vozidlo na 20. kilometru z Prahy na Roudnici nad Labem, těsně před Roudnicí. Tak bezpečně dojeďte s F1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: irský národní poklad zpěvačka Eňa, která se mimochodem narodila jako páté z 9 dětí. To je co? To je zásluha.
1: Nějak.
0: No, ano, to je pravda. No, ale co bude ve zprávách, Láďo?
2: Lidé v Jablonci nad Nisou můžou být v klidu, hlavně ženy, protože muž, který je napadal v minulosti, tak je ve vazbě.
0: Rozumíš, pátá z 9.
2: Pátá z 9.
0: Neskutečný. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're

0: Imagine Dragons, taky pro všechny, kteří tráví nedělí už skoro podvečer v práci, jako třeba Denča Sally, tak věřím, že do další hodiny se určitě budou hodit Jennifer Lopez a David Guetta. Stejně taky Krištof. A nebo Michael Jackson. No, to je hvězdná nabídka, no pojďme taky na zprávy.
1: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Od Ládi Jakuba.
2: Krásné prázdninové odpoledne přeju. V Polsku a Německu zavřeli některé mořské pláže kvůli výkalům. Uherské Hradiště žije fotkami fotbalu a zítra bude až 39 stupňů. V Polsku i Německu museli zavřít některé pláže u Baltského moře, jsou v nich totiž bakterie. Můžou škodit našim střevům. Jsou to bakterie z fekálí, které se do Baltu dostaly. Týkat se to má konkrétně 5 úseků pláže u města Darlovo a 2 úseků pláže u gdaňské městské části Březno. Podle Rádia Gdaňsk se zvýšené množství bakterií objevuje také v jezerech Ostřické a Juno nedaleko od Gdaňsku. Potíže se ale netýkají jen Polska, pláže se kvůli takzvané bakterii E. coli zavřely taky v sousedním Německu. Podle webu OZ Zeitung se bakterie rozmnožila v zátoce Salzhaf u vesnice Rogov. Ještě vážnější problém ale představují bakterie z rodu Vibrio. Ty už letos u našich západních sousedů připravili o život 2 lidi. Mitteldeutscher Rundfunk informoval, že kvůli nim tamní Leibnizův institut testuje systém včasného varování, který má na jejich zvýšenou koncentraci v Baltu upozornit. Fotografie věnované fotbalu představuje v centru Uherského Hradiště výstava České tiskové kanceláře nazvaná Fotbalové okamžiky. Víc řekl šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch, který je spoluautorem výstavy.
3: Je to udělaný jako fenomén, to znamená, že tam jsou různý aspekty, který ten fotbal provází, co ten fotbal vyvolává ve společnosti, jaký to má kontext, jako kde se to všude promítá, ať už je to třeba politika, nebo životní styl, nebo prostě mládež a další. Takže jsme se snažili to zpracovat a ukázat, co všechno ten fotbal, který je teda nejpopulárnější na světě, znamená a kde všude se projevuje.
2: Na Palackého náměstí v Uherském Hradišti lidé výstavu uvidí do 15. září. Na 20 panelech si můžou prohlédnout desítky fotografií s doprovodnými texty. Hasiči ve Slezsku ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku. S ním bojovali od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo víc než 70 jednotek hasičů. Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na 42-letého muže, který podle policie napadl 2 ženy. Muže v pátek obvinil ze sexuálního útoku a znásilnění. Za to mu v případě odsouzení hrozí 10 let vězení. Žádné nebezpečí už tak obyvatelům Jablonce nehrozí, uklidňuje policie. Muž má ale na svém kontě možná víc podobných napadení. 2 třeba v Jablonci Mšeně se stala v uplynulých 2 týdnech. Kriminalisté podezřelého muže zadrželi ve čtvrtek odpoledne v centru tohoto severočeského města. Vlak odpoledne v Mladé Boleslavi nedaleko hlavního nádraží srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati je tak v úseku z Boleslavy do Katusic a mezi zastávkami Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město zastavený. A ještě krátce z jihovýchodní Evropy. Západně od Athén v Řecku se při hašení požáru srazily 2 vrtulníky. Posádka jednoho z nich je v pořádku, po druhé se pátrá.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty kolem 12, na jihu až 20 stupňů Celsia, hlavně na jihu Moravy. No a přes den až 36 stupňů, místy ale s bouřkou, jinak bude většinou jasno nebo polojasno. A v jihomoravském a zlínském kraji dokonce naměříme 39 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona je tradičně u středočeského mostu Šmejkalka na D1 od Brna na Prahu. Zpomalte už před sjezdem na Divišov. V koloně si poposkučíte asi 40 minut. No a D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Sázavu hlásí nehodu. Jde o kilometr 39. Silnice 13, to je známá severočeská spojnice mezi Libercem a Karlovými Vary, konkrétně mezi Chomutovem a Kadaní, tam dejte pozor. V Málkově je nehoda a větší kolona se nám tak tvoří hlavně ve směru z Chomutova na Kadaní. Tak přejeme pevné nervy. No a třeba na zahrádku nebo na koupaliště nebo kdekoliv nás posloucháte, tak vám bude hrát Marek Malášek.
4: Teda Láďo, já si půjdu dneska večer lehnout, tak mě tam pojedou ty tvoje zprávy v německém jazyce.
2: Jo, máš rád němčinu?
4: No, může být.
2: Dobře, já mám radši polštinu teda.
4: To jsme si taky všimli. To opravdu bystrý posluchač zaznamenal. No nicméně, pokud to máš třeba taky tak, nebo naši posluchači, že si lehneš a prostě ti ta hlava pořád pracuje, nemůžeš vypnout. Já jsem našel několik triků, kterými by se to dalo umlčet.
2: Jo, jakože nebudeš přemýšlet vůbec o ničem.
4: To umíš?
2: No, občas jo.
4: A děláš to v práci?
2: Je to, no v práci to nejde.
4: No proto.
2: V práci to nejde, ale jinak jako, no hele, já jsem zvědavej na tvůj recept.
4: No už jsem ho málem nachytal, si čaká.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty,

0: frekvenci 1 vám dělá společnost i teď, kdy máme 17:45. No a bylo slíbeno a avizováno, že se podíváme na to, jak vypnout hlavu, abyste se v klidu vyspali. No a jelikož Láďa se přiznal, že hlavu vypíná v práci a zásadně za volantem, nevykládej, teď mě do toho neskákej, tak se ti to, myslím, může hodit. Chtěl jsi něco říct? Nechtěl. Tak, první...
1: Jsem konsternován.
0: No počkej. První metoda je neurologická metoda. To znamená, že si lehneš a začneš se... Byl jsi někdy na józe?
1: No nebyl.
0: Nebyl.
1: Ještě ne, už se tam chystám 4 roky.
0: Tak to začíná tak, asi teda si myslím já, že on ti řekl, tak si lehněte, uvolněte se a teď pojďte společně se mnou vypínat to tělo a vpíjet se jakoby do postele od palců na nohu.
1: Já bych hned spal.
0: Počkej. Jo, potom ukazovák, jo, a takhle jedeš a potom paty a tak, a takhle celý tělo jako vypneš a jsi úplně tu pachovej. Za druhé, zapsat si úkoly na další den na papír, abys na tom nemusel přemýšlet, tak to budeš mít zapsaný.
1: Je takhle.
0: To si myslím, jako, že taky docela pomáhá. Hodinu před spaním slumit světla, takže by bylo dobrý třeba, kdyby svítil jenom nějakou lampičkou. Oni taky říkají, že bys neměl koukat do telefonu, ale ono se v posledním výzkumu ukázalo, že to zas až tolik jako nevadí. No a potom mít takový drobný večerní rituál. On nemusí být složitý, ale je důležité, aby tam byla ta pravidelnost. A ten rituál třeba, já mám takovej, že každý večer poděkuju za 3 věci, které se povedly.
1: Jo, takhle. Já myslím, že se jdeš najíst. Že poděkuješ ledničce.
0: To je, to dělá, že ty to děláš, tady toto?
1: No samozřejmě, že ne.
0: Ty se jdeš večer natláskat a potom ani nepoděkuješ lednici?
1: To je, veď, to je hřích.
0: Tak v tvým případě, Ládíku, já bych si vypnul, jo, před spaním, telefon, to občas děláváš, ne?
1: No, když se mi vybije, tak jo.
0: Nevědomky, aho. Ledničku a zítra mají být tropy, že?
1: Jo, jo.
0: Taky topení.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: oblíbený éter pro Jennifer Lopez a Davida Guettu. Ale zároveň taky pro Láďu Jakuba, se kterým zkontrolujeme silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Začínáme na venkově v okrese Brno, venkov opatrní, buďte v Krumlovské ulici v Ivančicích, máme tam vážnou nehodu, havárii motorkáře na místě, policie, hasiči a taky záchranná služba. A uzavřena je teď Slezská, Boleslavská, Korunní a Čáslavská ulice v Praze, je tam mimořádná událost, na místě taky policie, hasiči a záchranka, v místě neprojedete, tak počítejte s kolonami a objížďkami. Hezkou cestu přejeme z Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: pět minut bude 6:45. Láďa chystá zprávy a tak nějak si našel chvilku, aby nám řekl, co do nich dá.
1: Už jen 250 kilometrů od českých hranic je nebezpečný škůdce. Míří i do Česka. Úřad prosí veřejnost o pomoc. O co jde, o koho jde, tak to si řekneme ve zprávách 6.

0: Lady Gaga, společně s ní také Bradley Cooper připravili éter pro Carly Rae Jepsen, taky Zemi vzdálenou, anebo Alanis Morissette.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Muziku už znáte, teď pojďme na zprávy s Láďou Jakubem.
2: Dobrý večer. K Česku míří polník jasanový brouk, který škodí evropským jasanům. Houby máme v lese poskrovnu a cestující musí ve Slezsku ode dneška počítat s výlukami vlaků. V Česku míří polník jasanový brouk, který škodí evropským jasanům. V červnu ho viděli lidi v Maďarsku a v červenci na Slovensku. Upozornil na to i dnes.cz. Proto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský žádá veřejnost o pomoc. Výskyt tohoto invazivního brouka můžou nahlásit lidé na stránkách úřadu. Kovově modrozelený polník měří až 14 mm a pochází z východní Asie. Na přelomu tisíciletí se ale přesídlil do USA i Kanady, kde se stal jedním z nejvýznamnějších lesních škůdců. Evropská invaze začala v roce 2003 v ruské Moskvě. Od té doby se rozšířil do celého Ruska, taky na Ukrajinu i do Kyjeva a v roce 2025 i do Běloruska. Teď míří do střední Evropy. Houbaři mají kvůli trvajícímu suchu smůlu. Houbám se podle mykologa Libora Tmeje obecně nedaří. Zapotřebí je totiž hodně hledat, dodal pro Frekvenci 1.
3: Trstou třeba žampiony, dají se najít řípky, sem tam lišky, některé holubinky, ale musí se opravdu hledat. Není to tak, že houba svéme košík, nůž a prostě vyrazí a jde sbírat. Vytipovat si typické místa, nevím, řeknu třeba hráze rybníků, nebo sevřenější údolí, anebo místa, kde třeba spadly 2-3 bouřky za sebou, kde spadlo víc vody.
2: Houby rostou hlavně na západě Čech. V jiných oblastech je to podle mykologa horší. Teď míříme do Slezska. Cestující vlakem musí ode dneška počítat s přerušením spěšných vlaků od Jeseníku do Jindřichova ve Slezsku. Náhradním autobusem se bude jezdit až do 12. prosince. Pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Výluka potrvá do konce aktuálního jízdního řádu. Důvodem je rekonstrukce železniční trati na polském území. Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Ta bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Podrobné informace k výluce najdou cestující na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak. Osobní vlaky v úseku Jeseník, Mikulovice, Zlaté hory a zpět pojedou bez omezení.
2: Skupinové přepravy, tedy turistické akce nebo výlety, je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodiny před odjezdem vybraného spoje. Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, která zabila 3 lidi a 20 dalších zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Oznámil to ruský národní protiteroristický výbor. Zatím není jasné, jestli šlo o politický motiv. Podle ruského servisu BBC v luxusní restauraci Balzi Rossi se konala soukromá akce. Některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA taky mluví o oslavě generála ruských ozbrojených sil. Fotbalisti Olomouce ve druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Schuberta. Za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Středočeši po vítězství 4-2 v Brně nad Artisem i ve druhém kole bodovali. Sigma po porážce v Jablonci nad Nisou z minulého týdne nadále čeká na první vítězství v sezóně.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A v noci se trochu schladíme, bude jasno, teploty kolem 13-14 stupňů nejčastěji. Zítra odpoledne pak bude venku prádelna nebo sauna, chcete-li, až 36 stupňů. A u Hodonína, Břeclavi, Znojma, Brna nebo Uherského Hradiště až 39.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě, kde nás čekají ty největší kolony v tuhle tu chvíli, jsou to na cestě z Benešova na Prahu, po silnici třeba pak na Alpo D1, kde se držíte zhruba 17 minut. Taky se nám to štosuje na příjezdu do Brna, na průtahu Bohem po D1 od Vyškova na Brno dál na Prahu, no a taky kousek před Prahou. Plní se nám taky příjezdy do hlavního města, tak s tím počítejte, přejme pevné nervy. Taky šťastnou cestu a pěkný večer, no a dobrou chuť, pokud právě večeříte.
5: No ano, přesně tak, dobrou chuť, děkuju, že jsi to vzpomněl. Já si nechám chutnat, bohužel teda nezbude, nezlob se.
2: Nevadí, já už jsem jedl.
5: Ty už je, tak nezbylo?
2: Nezbylo.
5: Nezbylo.
2: Nezbylo.
5: Kdyby zbylo, radši vyhodíš, že?
2: ne, já se na to sdílím.
5: Ano, jo, já se taky podělím, třeba o gratulace. Dneska máme 2. srpna, svátek Gusta, tak jim popřejeme. A jestli máte doma nějakého narození nového oslavence, no tak pojďme společně na dohromady nějakou gratulaci 736 300 a 34.
6: To nejlepší z muziky.
1: A Marek Malášek.

0: nejvyšší čas popřát všem Gustům jméno Gustav, švédského původu, a vykládá se, představte si, jako opora nebo sloup. Nositelů v Česku není moc, přesně 1654, s průměrným věkem 58 let. Tak pánové, hodně štěstí a taky zdraví, a z těch slavných oslavenců má dnes narozeniny, to byste možná netušili, třeba Pedro Pascal, 51 let, herec, kterého možná znáte z filmu Narcos. Potom taky 42. Petr Poláček, účastník Superstar, Iveta Toušlová, 58. moderátorka, to je myslím toulavá kamera, a pak je tady ještě Olga Somerová, 77. narozeniny, no a miláček národa, 52. narozky, Ray Korantenk. Tak všechno nejlepší pro Raye.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL.

0: Za 4 minuty, 6:30 na frekvenci 1, taky Richard Marx. Pro všechny, kteří právě teď stojí někde v koloně. Láďo, jsou tací? Stojí jsou, to někde?
1: Jsou, dívám se na ně, ano.
0: Prosím tě, já jsem si myslel, že už jsou doma.
1: Ne, ještě ne, D1 má největší kolonu.
0: No tak pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: To je vždycky rekordmanka, ta D1. Ano, teď se stojí ve směru od Brna na Prahu, od Hvězdonic až po Všechromy. Ta kolona je zhruba na 35 minut na Sázavě a taky v Hladově kraji. Tak s tím počítejte. Přejeme vám všem pevné nervy a doufám, že šťastně dojedete domů.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: minut po půl sedmé. No a než si s Láďou dáme čerstvé zprávy to v celou, tak do té doby ještě třeba BSP, Země vzdálená, Enrique Iglesias, anebo právě teď Taylor Swift.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Láďáku.
5: Já vám přeju krásný večer. Na chorvatských dálnicích se vytvořily 25-kilometrové kolony. Přes Berounku vyroste nový most a soudci odkládají v těchto vedrech taláry. Ještě jednou dobrý nedělní večer, je 2. srpna. A na pražské Floře se v bytě zabarikádoval muž. Na místo musel přijet policejní vyjednavač. Měl psychické problémy a nakonec se vzdál a skončil v nemocnici. Policie na několik hodin uzavřela celé okolí na Praze 10 a Praze 3. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvoří dlouhé kolony. Ještě vážnější než na severu je situace na jihu země. Na vině je i střídání dovolenkových turnusů na přelomu července a srpna. Od dnešního rána je nehlášen ucpaný tah směrem ke Karasoviči, kde podle webu net.hr posádky čekají na přejezd do Černé Hory až 10 hodin. Situace je tam prý velmi chaotická. Mikroregion Radnicko postaví u Němčovic na Rokycansku novou lávku přes řeku Berounku. Propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je totiž vzdálený 16 kilometrů. Po 15 letech od první idei má 54-metrová lávka pravomocné stavební povolení. Mikroregion teď vyhlásí soutěž na projekt pro provedení stavby asi za 2 miliony korun. O podporu požádá Plzeňský kraj. Hotovo má být na jaře, pak zažádá o dotace. Hlavně Státní fond dopravní infrastruktury, se kterým je spolu s krajem předjednal. Jak proces schvalování lávky vypadal, popsal starosta Němčovic Karel Feršman.
6: No, máme stavební povolení právní moci po 5 letech, po 7 letech územní rozhodnutí, pak se 2 roky připravovala projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a 5 let trvalo, než nám ho teda vydali. Vlastně je to projekt mikroregionu Radnicko. Já jsem toto teďko nahnal pana senátora Kroce, který byl na Státním fondu dopravní infrastruktury, kde teda byli na nějakém předběžném jednání, protože současná cena té lávky je 40.
5: Pokud tedy všechno dobře půjde, mohla by se lávka až za těch zmíněných 40 milionů postavit v letech 28 až 2029. A ještě jednou ze západu Čech, z Plzeňského kraje, soudci tam odkládají taláry. Vlna extrémních veder totiž dopadá taky na soudní řízení a kvůli vysokým teplotám v místnostech bez klimatizace na soudech, kde se často nemůže ani větrat, povolují soudci jednání bez talárů. K takovému kroku přistoupili třeba v Plzni nebo Domažlicích, zmiňují Novinky. O opatření kvůli veder uvažují taky v Rokycanech.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: V noci se schladíme, bude jasno, teploty kolem 13-14 stupňů, tedy nejčastěji, no a zítra odpoledne pak bude venku zase prádelna nebo sauna až 36 stupňů a u Hodonína, Břeclavy, Znojma, Brna nebo Uherského Hradiště až 39.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A ještě samozřejmě kontrolujeme naše hlavní tahy, opatrní, buďte v tuhletu chvíli na Blanensku v Makově. Máme tu nehodu, osobní auto skončilo ve svodidlech. Pozorní bude také na Blanensku v Adamově v Družstevní ulici. Tady máme zase havárku motorkáře, na místě policie, hasiči a záchranná služba. Bouralo se v Brně na Jihlavské, tady jsou v sobě 2 plechy. No a pozorní buďte také ve středočeském kraji u Čelákovic, v okrese Praha východ nám hoří auto na silnici 245. A v Mladé Boleslavi na Celně máme nehodu 2 osobních vozů. Na místě je také jedou složky IZS. Tak přejeme pevné nervy a šťastnou cestu během prázdninového cestování. Třeba ve společnosti Frekvence 1.
4: Láďo, zdravím, přeji hezký večer. Já se musím zorientovat, hezký večer přeji.
5: Ano, to už je Milan Bílek.
4: Citlivý posluchač se určitě ptá, jestli rozhodnutí soudce bez taláru má stejnou váhu jako rozhodnutí soudce s talárem.
5: No, já myslím, že určitě. Jo? V těchto vedrech.
4: Když my tady můžeme být v kraťasech už asi poslední 2 měsíce.
5: Přesně tak.
4: Tak proč by soudce nemohli být bez taláru?
5: Přesně tak. Já myslím, že vážené slovo bude i tak.
4: Děkujeme za doplnění. A jedeme dál. Tak, máme 4 minuty po 19. Já vás vítám, zdravím. Máme tady finále víkendu, takže šťastné návraty z víkendu vám přeji přes ty tlačenice, které máme na silnicích, a posílám London Meet Fergie, anebo opět a Radeček. Všechno je prostě v pořádku. Frekvence.

I've been thinking about you a tohle bylo před více jak 30 lety opravdu hodně zveselá. To byly London Beat 15 minut po 19. hodině. Já doufám, že vám dál běží narušeně vaše dovolená, možná se na ní teprve chystáte a zítra vám to třeba začíná v pondělí. No a tím pádem se opět ohřejete, protože teploty budou už plát hodně vysoko, což nám připomenul Láďa ve zprávách a my i v těch dalších budeme opakovat, že teploty se zase v úterý a ve středu budou šplhat až někam nad 35 stupňů Celsia. Protože máme začátek měsíce, tak jsou tady taky ty první velké předpovědi na další měsíc prázdnin. No a prý ta první třetina srpna přinese teplé, hlavně suché počasí, hlavně ve střední, jižní a jihovýchodní Evropě. A pokud byste už opravdu chtěli změnu, tak běžné hodnoty by se měly do prázdnin a do léta dostat od druhé poloviny srpna. A to by prý mělo být snesitelněji. Ale je tam prosím vás velké prý a je to tak jako předpověď na dalších 14 dnů a 3 týdny. Ale jestli vám z téhle předpovědi bude přeci jenom o kousek lépe, tak je to dobře a je to v pořádku. Takže tropy před námi, za chviličku Wem, taky Queen, taky Hitparáda Frekvence 1, která tady byla o víkendu v sobotu po 19. hodině a teď jeden Plamen a Kateřina Marie Tichá.

0: Take me before you go, go. Tady na nás doslova dýchla ta bezstarostnost 80. Jak bezstarostní byli vem ve svých hitech, doufám, že bezstarostné máte léto, prázdniny. Pokud vám náhodou unikla třeba naše sobotní hitparáda Frekvence 1, žebříček ten úplně čerstvý, tak mám pro vás teď zpátky návrat do soboty do 19. hodiny, kdy právě vysíláme naši desítku. Jako vždycky dvě novinky nasazené, takže na prvém místě, tedy mezi nasazenými na prvém místě Tomáš Klus, Věra Martinová.
1: I když je těžký někam jít, když jsou i ty správný cesty plný děr.
0: Další nasazenou Demigods a slova.
1: Je to nevratný, už rozjel se vlak a je důvkom sám.
0: No a žebříček samotný, tam je 10, které podporujete, nebo 10 velkých hitů, které vždycky máte na žebříčku. No a pořadí se samozřejmě mění. Jak to vypadá tedy po premiéře? Třetí místo Cindlex, dovolená, na druhém místě Martyho Banda, druhý Rande. A první dal Petr Kolář Olympic. Co je vůbec v nás? Právě tak jste hlasovali. Jak budete hlasovat dál? No, tuším, že hlavně z chutí. Tak kdyby náhodou žebříček najdete u nás na webu frekvence1.cz, můžete zahýbat pořadím a uvidíme, jestli jednička obhájí. A taky si za týden řekneme, jestli něco z novinek vás zaujalo a dostalo se mezi 10 nejlepších. Tak za to vám velké díky. Jedeme dál už za chvilku. Češova Kedysen, Sean Baker, teď úžasná Holly Humberstone, To Love Somebody.

Jesse a to byl Joshua Kedison na frekvenci 1. 10 minut máme po půl osmé. Měsíc srpen je hodně, hodně čerstvý a já se dívám, co nám vlastně prázdniny, léto a hlavně srpen ještě může nabídnout. Je tady festival Hrady.cz, kdyby náhodou, tak je tam ještě několik srpnových štací. Dívám se třeba Hradec nad Moravicí, Bouzov, případně Bezděz, tak kdyby náhodou za kulturou, tak vyražte. Máme tady taky ikonický Mácháč, festival Mácháč, je to velký festival elektronické hudby u břehu Máchova jezera. No a kdyby náhodou taky Prague Pride Festival, který začíná zítra a myslím jako, že ke svému velkému naplnění dojde až o tom příštím víkendu. No a já mám rád taky hrady a zámky, to miluju. Tak kdyby náhodou máme tady tu slavnou hradozámeckou noc, to znamená, že právě 22. srpna desítky hradů a zámků po celé České republice otevírají své brány po setnění a jsou tam takové netypické nabídky. Tak kdyby vás to náhodou lákalo, tak vyražte, samozřejmě toho daleko více, ale v rámci kultury, koncertu a hezkých ukázek, alespoň něco z toho jsme dali a samozřejmě ještě něco dáme už za chvilku. Šetřit nebude ani Láďa Jakub, ten přidá nedělní zprávy už za chvíli, předtím Emílie a teď všude zdejší skupina Jelena.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Do Česka míří brouk škůdce. Houbaři mají smůlu, rostou málo a hlavně jen v západních Čechách. A na Jesenicku začala vlaková výluka. A tady jsou podrobnosti. Pěkný večer přeju. V Česku míří polník jasanový brouk, který škodí evropským jasanům. V červnu ho viděli lidi v Maďarsku a v červenci na Slovensku. Upozornil na to iDNES.cz. Proto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský žádá veřejnost o pomoc. Výskyt tohoto invazivního brouka můžou nahlásit lidé na stránkách úřadu. Kovově modrozelený polník měří až 14 mm a pochází z východní Asie. Na přelomu tisíciletí se ale přesídlil do USA i Kanady, kde se stal jedním z nejvýznamnějších lesních škůdců. Evropská invaze začala v roce 2003 v ruské Moskvě. Od té doby se rozšířil do celého Ruska, taky na Ukrajinu i do Kyjeva a v roce 2025 i do Běloruska. Teď míří do střední Evropy. Houbaři mají kvůli trvajícímu suchu smůlu. Houbám se podle mykologa Libora Tmeje obecně nedaří. Zapotřebí je totiž hodně hledat, dodal pro Frekvenci 1.
2: Rostou třeba žampiony, dají se najít řípky, sem tam lišky, některé holubinky, ale musí se opravdu hledat. Není to tak, že houba sveme košík, nůž a prostě vyrazí a jde sbírat. Vytipovat si typické místa, řeknu třeba hráze rybníků, nebo sevřenější údolí, anebo místa, kde třeba spadly 2-3 bouřky za sebou, kde spadlo víc vody.
1: Houby rostou hlavně na západě Čech. V jiných oblastech je to podle mykologa horší. Teď míříme do Slezska. Cestující vlakem musí ode dneška počítat s přerušením spěšných vlaků od Jeseníku do Jindřichova ve Slezsku. Náhradním autobusem se bude jezdit až do 12. prosince. Pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Výluka potrvá do konce aktuálního jízdního řádu. Důvodem je rekonstrukce železniční trati na polském území. Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Podrobné informace k výluce najdou cestující na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak. Osobní vlaky v úseku Jeseník, Mikulovice, Zlaté hory a zpět pojedou bez omezení.
1: Skupinové přepravy, tedy turistické akce nebo výlety, je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodiny před odjezdem vybraného spoje. Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, která zabila 3 lidi a 20 dalších zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Oznámil to ruský národní protiteroristický výbor. Zatím není jasné, jestli šlo o politický motiv. Podle ruského servisu BBC v luxusní restauraci Balzi Rossi se konala soukromá akce. Některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA taky mluví o oslavě generála ruských ozbrojených sil. Fotbalisti Olomouce ve druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Schuberta. Za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Středočeši po vítězství 4-2 v Brně nad Artisem i ve druhém kole bodovali. Sigma po porážce v Jablonci nad Nisou z minulého týdne nadále čeká na první vítězství v sezóně.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A v noci se trochu schladíme, bude jasno, teploty kolem 13-14 stupňů nejčastěji. Zítra odpoledne pak bude venku prádelna nebo sauna, chcete-li, až 36 stupňů. A u Hodonína, Břeclavi, Znojma, Brna nebo Uherského Hradiště až 39.
4: Hezký večer, tak to byly nedělní zprávy spolu s Láďou Jakubem. Slyšeli jste, zítra zase sprutka léto, teploty hodně vysoko, dávejte na sebe pozor. Marek Ztracený chystá svůj velký koncert, no a k nám taky doplula jeho novinka Obuj se mý boty. Já ji pro vás mám za chvilku, teď Adele, 24/7, anebo Miraj a tenkrát.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Marek, tohle show taky doprovází svojí novinkou, která vyšla vlastně posledního července. Natočil to ve Vídni a je to prý taková jeho zpověď, které nechává nahlédnout do svého nitra. Tak jestli to klaplo, povedlo se a jestli to bude váš další velký hit od Marka Ztraceného, se ukáže. Tady je novinka Frekvence 1. Marek Ztracený, obuj si mý boty.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý,

to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Everybody a Backstreet Boys s námi před půl devátou. Taky jedeme dál v našich radiokempech. Ta druhá polovina je před námi a v srpnu to máme pro vás nabité samozřejmě každou středu, tak další štace nás čeká ve středu 4. srpna. Kemp Pohoda. Ten máme na Táborsku, tam já jsem skoro doma, čili Roudná u Soběslavy, osvědčená adresa, tak kdyby náhodou jste byli poblíž, tak o 14 hodin se na vás těší Lubka Ponížilová a Míra Michálek v tom živém vysílání přímo na místě a vy to uslyšíte přes rádio. No a večer máme skvělého hosta, bude to Adam Ďurica se svými největšími hity jako Mandolína, Nělutujem, Zatancuj si so mnou. A jako vždycky je na místě zábava, dobré jídlo, dobré pití, hezké ceny, letní pohoda, táborák, špekáčky, to vše od 18. A nevím, jestli to všechno bude končit tou 20. hodinou, ale povětšinou bývá ještě taková after party, což možná bude taky, ale důležitý je samozřejmě ten živák, který pro vás máme, takže další radiokemp a hostem v kempu Pohoda spolu s námi bude Adam Ďurica. Velká Nelly, největší slovenská hvězda spolu s námi z Frekvencí 1, tak se na vás těšíme. Za kolečku Sandra, John Bon Jovi a teď Art of Letting Go a tady je As These.

Wrestling Love, to byla Sandra, 10 minut po půl deváté, neděle, závěr víkendu, hezký večer vám přeji. A samozřejmě je tady jedno z těch ohlédnutí, tentokrát o rovných 40 let zpátky, každé léto přeje velkým letním hitům, povětšinou roztančeným, ale v létě 680. to bylo trochu jinak, protože to se Chris de Burgh dostal se svým životním hitem na číslo 1 v britské čárty.

Právě tahle balada, která se stala jeho největším mezinárodním hitem. Jinak Chris de Burgh napsal tuhle píseň opravdu pro svoji manželku Diane. No a ta skladba vlastně zachycuje takovou vzpomínku na okamžik, kdy poprvé spatřil a vyčítal si, že si tehdy hned plně neuvědomil, jak výjimečná žena vedle něj stojí. Byla to Lady in Red a byla to jeho žena, pro kterou složil, nebo o které složil právě tenhle velký hitparádový hit. Přesně před 40 lety, rozpálené léto roku 1986 a Chris de Burgh vítězil na plné čáře. Tak máme 11 minut po půl deváté, za chvilku Whitney Houston, Robin Gibb bude zpívat Juliet a teď Pokáž a Solitaire.

0: La Cintura, to byl Alvaro Soler, za okamžik 21. hodina. No a my si dáme teď nové zprávy, jsou tady.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
2: V Polsku a Německu zavřeli některé mořské pláže u Baltského moře kvůli výkalům. Uherské Hradiště žije fotkami s fotbalem. Na zítra bude až 39 stupňů Celsia. A ve studiu opět zdraví Láďa Jakub.
3: Polsku i Německu museli zavřít některé pláže u Baltského moře, jsou v nich totiž bakterie. Můžou škodit našim střevům. Jsou to bakterie z fekálií, které se do Baltu dostaly. Týkat se to má konkrétně 5 úseků pláže u města Darlovo a 2 úseků pláže u gdaňské městské části Březno. Podle Rádia Gdaňsk se zvýšené množství bakterií objevuje také v jezerech Ostřické a Juno nedaleko od Gdaňsku. Potíže se ale netýkají jen Polska, pláže se kvůli takzvané bakterii E. coli zavřely taky v sousedním Německu. Podle webu OZ Zeitung se bakterie rozmnožila v zátoce Salzhaf u vesnice Rogov. Ještě vážnější problém ale představují bakterie z rodu Vibrio. Ty už letos u našich západních sousedů připravili o život 2 lidi. Mitteldeutscher Rundfunk informoval, že kvůli nim tamní Leibnizův institut testuje systém včasného varování, který má na jejich zvýšenou koncentraci v Baltu upozornit. Fotografie věnované fotbalu představuje v centru Uherského Hradiště výstava České tiskové kanceláře nazvaná Fotbalové okamžiky. Víc řekl šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch, který je spoluautorem výstavy.
4: Je to udělaný jako fenomén, to znamená, že tam jsou různý aspekty, který ten fotbal provází, co ten fotbal vyvolává ve společnosti, jaký to má se kontext, jako kde se to všude promítá, ať už je to třeba politika nebo životní styl, nebo prostě mládež a další. Takže jsme se snažili to zpracovat a ukázat, co všechno ten fotbal, který je teda nejpopulárnější na světě, znamená a kde všude se projevuje.
2: Na Palackého náměstí v Uherském Hradišti lidé výstavu uvidí do 15. září. Na 20 panelech si můžou prohlédnout desítky fotografií s doprovodnými texty. Hasiči ve Slezsku ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku. S ním bojovali od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo víc než 70 jednotek hasičů. Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na 42-letého muže, který podle policie napadl 2 ženy. Muže v pátek obvinil ze sexuálního útoku a znásilnění, za to mu v případě odsouzení hrozí 10 let vězení. Žádné nebezpečí už tak obyvatelům Jablonce nehrozí, uklidňuje policie. Muž má ale na svém kontě možná víc podobných napadení. 2 třeba v Jablonci Mšeně se stala v uplynulých 2 týdnech. Kriminalisté podezřelého muže zadrželi ve čtvrtek odpoledne v centru tohoto severočeského města. Vlak odpoledne v Mladé Boleslavi nedaleko hlavního nádraží srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati je tak v úseku z Boleslavy do Katusic a mezi zastávkami Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město zastavený. A ještě krátce z jihovýchodní Evropy. Západně od Athén v Řecku se při hašení požáru srazily 2 vrtulníky. Posádka jednoho z nich je v pořádku, po druhé se pátrá.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty kolem 12, na jihu až 20 stupňů Celsia, hlavně na jihu Moravy. No a přes den až 36 stupňů, místy ale s bouřkou, jinak bude většinou jasno nebo polojasno. A v Jihomoravském a Zlínském kraji dokonce naměříme 39 stupňů Celsia.
0: Hezký večer, příjemnou neděli vám přeji. Tak za chvilku tady máme vzpomínku na další letní hit a bude to jako opravdu hodně jinak. Předělený hit slavné Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, tak už vám to vezu. Přidám taky info, které se samozřejmě týká peněz, které pro vás máme v posledním slově. Víc za chvilku, teď Mandraže a Tanči, dokud můžeš.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Máme tady pro vás ten další, možná si vzpomenete na léto roku 1990, když dorazila taková prvoplánová kapela nebo sdružení s názvem Chipnotic se svojí verzi Nothing Compares to You. To jsme se všichni divili, protože tenhle hit vždycky budeme vnímat jako krásnou baladu, kterou tedy původně napsal Prince o Chinette O'Connor, ale přišla tahle německá popová skupina a pojala to samozřejmě po svém, takže zpátky o 36 let je tady hit Nothing Compares to You a tady jsou Chipnotic.

0: klasické disco, krátce před půl desátou, let 80. Bad Boys Blue, taky jste si je pletli třeba z Modern Talking, ono to znělo tak nějak podobně. Tak kolik pro vás máme v posledním slově na zítřek? Jak se dívám, tak bychom tady pro vás měli vyskládaných 6000 korun a hádáme poslední slovo herečky Petry Řebíčkové. Tak buďte nachystáni, připraveni, zítra pro vás máme jedno z těch nových srpnových rán, no a tam je pro vás vyskládáno 6x1000 korun. Tak když to dáte a když správně odpovíte na poslední slovo, získáváte tyhle peníze, držím vám palce. Za chviličku Sweetbox, Sečíren, teď Krištof, Dominika Ladži a Půlnoční hřích.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Everything's gonna be alright, to byly Sweetbox, popůl desáté, tak Láďa jako pro nás má nové zprávy o 22. Já vám přeji jako vždycky dobrou noc až do rána, my si dáme společně ten další srpnový večer zítra, to znamená hned po 18. hodině, vy si na ten večer nebo na tu noc, nebo na zítřek vlastně pořádně vyvětrejte, protože Láďa Jakub nám připomene, že zítra nás čeká 38 stupňů Celsia, bude to takové dusno, taková prádelna, tak to absolvujte ve zdraví. A já se na vás těším zítra po 18. Posílám Scorpions, Janu Kirchner a bude i Ray Dalton, Blood Running.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood.
3: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte se.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hezký den vám přeje Láďa Jakub. Webové stránky Státního zdravotního ústavu napadené hackery budou nefunkční minimálně 2 dny. Hlavně na Moravě teď rozšiřují obchody bez lidí i s umělou inteligencí. A české Středohoří na severu Čech je opravdu rájem motýlů, zjistili vědci. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další 2 dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý také městská síť ve městě Šumperk na severu Moravy. Chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes reproduktory v obchodech. Tyto prodejny jsou řešením třeba zaniklých vesnických obchůdků, které se často nevyplácely. Těch v Česku jen za poslední roky skončily desítky. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm ale podvodem.
3: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Potvrzeno, české Středohoří na severu Čech je rájem motýlů, ukázal to monitoring přírodovědců. Na některých kopcích Lounska, Litoměřická, ale i Děčínska nebo Českolipska žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí 3. srpna se nám vrátí africké parno, bude hodně slunce a teploty téměř jako na Sahaře. Mraky a přehánky jen opravdu výjimečně. A teploty od 31 do 36 stupňů Celsia. Na jihovýchodní Moravě až naměříme zase 39.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: 60% útrat za potraviny a drogerii je v Česku zboží s akcí. Heřmanův městec na Chrudimsku se chce zbavit autobusů. A hlavním trenérem hokejového Litvínova bude Robert Reichl. Ve studiu Láďa Jakub.
2: Na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty od 36 stupňů do 40 stupňů Celsia čekáme. Možná bude i 42. Meteorologové nevylučují v dalších dnech další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne bude i 36 stupňů na jihovýchodní Moravě až 39. No a 30 bude dokonce i na horách v 1000 metrech a čekáme jen málo mraků a skoro žádný déšť. Téměř 60% útrat za potraviny, za jídlo a pití, taky drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body víc než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíc z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Analytik společnosti NIQ Karel Týra k tomu říká.
3: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
2: Teď z hudebního světa. Už víme, kdy bude pohřeb Glena Hansarda. Irský zpěvák, kytarista a skladatel zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě na motorce v severním Dublinu v Irsku. Byl mu 56 let. Na facebookové stránce Hansarda je prohlášení, pod kterým je podepsaná jeho rodina, která je hluboce dojata projevem lásky a podpory lidí z celého světa. Děkuji všem za sdílení vzpomínek. Glenův pohřeb se bude konat v úterý 4. srpna od 1:30 odpoledne v katedrále svatého Patrika v irském Dublinu. Před katedrálou bude nainstalovaná aparatura, ale rodina doporučuje sledovat všechno přes internet na webových stránkách. Děkuji za květiny, které ale lidé nemají nosit. Míříme na východ Čech. Heřmanův městec na Chrudimsku se rozhodl vytlačit z náměstí autobusy. Ty prý jen jezdí vzhled centra města.
4: Pro autobusy, které potřebují delší odstavení, je tady nově k dispozici plocha za drážní budovou u terminálu. Radnice si od změny slibuje, že z náměstí zmizí dlouhodobě odstavené vozy, které příkazí vzhled centra, ale také omezí zbytečné přesuny autobusu mezi terminálem a centrem města. Na dodržování nových pravidel už dohlížejí strážníci. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informují Severočeši na webu Litvínova. Asistenty v klubu, které uhájil extraligovou příslušnost v baráži s Jihlavou, jsou Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak jsme říkali, na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty taky dost často mezi 36 a 40 stupni, možná bude i 42. A není vyloučené, že v dalších dnech padnou další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne čekáme 31 až 36 stupňů, na jihovýchodní Moravě až 39 a na horách taky 30. A bude jen málo mraků, na skoro žádný déšť.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Hezký den vám přeje Láďa Jakub. Webové stránky Státního zdravotního ústavu napadené hackery budou nefunkční minimálně 2 dny. Hlavně na Moravě teď rozšiřují obchody bez lidí i s umělou inteligencí. A české Středohoří na severu Čech je opravdu rájem motýlů, zjistili vědci. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další 2 dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý také městská síť ve městě Šumperk na severu Moravy. Chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes reproduktory v obchodech. Tyto prodejny jsou řešením třeba zaniklých vesnických obchůdků, které se často nevyplácely. V Česku jen za poslední roky skončily desítky. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm ale podvodem.
3: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Potvrzeno, české Středohoří na severu Čech je rájem motýlů, ukázal to monitoring přírodovědců. Na některých kopcích Lounska, Litoměřicka, ale i Děčínska nebo Českolipska žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí 3. srpna se nám vrátí africké parno, bude hodně slunce a teploty téměř jako na Sahaře. Mraky a přehánky jen opravdu výjimečně. A teploty od 31 do 36 stupňů Celsia. Na jihovýchodní Moravě až naměříme zase 39.

0: se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
0: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
0: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
0: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Co mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
4: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: 60% útrata za potraviny a drogerii je v Česku zboží s akcí. Heřmanův městec na Chrudimsku se chce zbavit autobusů. A hlavním trenérem hokejového Litvínova bude Robert Reichl. Ve studiu Ladě Jakub.
2: Na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty od 36 stupňů do 40 stupňů Celsia čekáme. Možná bude i 42. Meteorologové nevylučují v dalších dnech další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne bude i 36 stupňů na jihovýchodní Moravě až 39. No a 30 bude dokonce i na horách v 1000 metrech. A čekáme jen málo mraků a skoro žádný déšť. Téměř 60% útrat za potraviny, za jídlo a pití a taky drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body víc než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíc z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Analytik společnosti NIQ Karel Týra k tomu říká.
3: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev prodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkovém zboží.
2: Teď z hudebního světa. Už víme, kdy bude pohřeb Glena Hansarda. Irský zpěvák, kytarista a skladatel zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě na motorce v severním Dublinu. V Irsku byl mu 56 let. Na facebookové stránce Hansarda je prohlášení, pod kterým je podepsaná jeho rodina, která je hluboce dojata projevem lásky a podpory lidí z celého světa. Děkuji všem za sdílení vzpomínek. Glenův pohřeb se bude konat v úterý 4. srpna od 1:30 odpoledne v katedrále svatého Patrika v irském Dublinu. Před katedrálou bude nainstalovaná aparatura, ale rodina doporučuje sledovat všechno přes internet na webových stránkách. Děkuji za květiny, které ale lidé nemají nosit. Míříme na východ Čech. Heřmanův městec na Chrudimsku se rozhodl vytlačit z náměstí autobusy. Ty prý jen hyzdí vzhled centra města.
4: Pro autobusy, které potřebují delší odstavení, je tady nově k dispozici plocha za drážní budovou u terminálu. Radnice si od změny slibuje, že z náměstí zmizí dlouhodobě odstavené vozy, které příkazí vzhled centra, ale také omezí zbytečné přesuny autobusu mezi terminálem a centrem města. Na dodržování nových pravidel už dohlížejí strážníci. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informují Severočeši na webu Litvínova. Asistenty v klubu, které uhájil extraligovou příslušnost baráži s Jihlavou, jsou Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak jsme říkali, na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty taky dost často mezi 36 a 40 stupni, možná bude i 42. A není vyloučené, že v dalších dnech padnou další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne čekáme 31 až 36 stupňů, na jihovýchodní Moravě až 39 a na horách taky 30. A bude jen málo mraků, na skoro žádný déšť.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Hezký den vám přeje Láďa Jakub. Webové stránky Státního zdravotního ústavu napadené hackery budou nefunkční minimálně 2 dny. Hlavně na Moravě teď rozšiřují obchody bez lidí i s umělou inteligencí. A české středohoří na severu Čech je opravdu rájem motýlů, zjistili vědci. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další 2 dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý také městská síť ve městě Šumpark na severu Moravy. Chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes